Radio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: this away.
1: Hezké ráno, Moravo, to páteční, je to tak, před námi 17. červencový den, plný hitů pro dobrou náladu. A z ranní zdy rády, už za chvíčku taky Shaggy, It Was Me. Po půl šesté zazní Olivia Rodrigo. Stejně jako kapela Kabát a Malá dáma. A v závěru pracovního týdne samozřejmě neopomeneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský Zlínský kraj. I v pátek 17.7. máme očekávat tropické teploty. Tak vás zveme na koupaliště.
2: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Hezké páteční ráno, Moravo, minutka a bude půl šesté. Tady je slibovaná předpověď počasí. Podle meteorologů dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku bez srážek. Kolem poledne a odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být ale večer. Nejvyšší odpolední teploty až 34 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 29 stupňů. Ve Zlínském kraji také tropické teploty v odpolední maximech. Rtuť teploměru ukáže na 33 stupňů Celsia. Na Vsetínsku výjimečně v uvozovkách jen kolem 28 stupňů. No a dost možná máme za sebou na některých místech jižní a jihovýchodní Moravy tropickou noc. Po ránu měříme v Břeclavi, Velkoši či Velkých Bílovicích 20 stupňů Celsia. Zdravíme i do újezdu u Brna, kde rtuť teploměru ukazuje na 19 stupňů.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké ráno také na cesty, zdravíme za volanty, opatrně aktuálně na dálnici D1 na 172. kilometru směrem na Brno, kde se střetlo osobní auto s nákladním, navíc z vozidel uniká olej, počítejte proto s omezením, opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
2: Ranní jízda, ranní jízda na rádiu J.
1: Za chvíličku slibované hity pro dobrou náladu, stejně tak navštívíme kalendář, odhalíme dnešního oslavence, a nebo spíše tedy oslavenkyni, no a podíváme se lehoulince i do historie. Zaměříme se třeba na vůbec první moderní klimatizaci.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno

0: závěru pracovního týdne v 5 hodin 40 minut míří ranní zdarádek do kalendáře a blahopřání míří k Martinám, které dnes 17.7. slaví svůj svátek. Na Břeclavsku máme 482 žen s tímto jménem, taky tam pofrčí nejenom naše gratulace, ale i hudební dárek od Robina Schulze s názvem Sugar. Trošičku si to dnešní jítro s Martinami osladíme. Gratulace míří na Bučovicko, kde jich máme 117, Židlochovicko rásí 288 dnešních oslavenkyň a třeba na Uhersko-Radišsku jich máme 773. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí, má v sobě sílu, moc a odvahu. Po dobrém či po zlém, tak Martina dokáže dosáhnout všech vytyčených cílů. Tak ideálně, když to půjde, holky, po dobrém. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Čulda a Ferda. Další zajímavá krásná jména, tak do zvířecí říše všechno nej, tedy do té hafaní a kočičí. No a pojďme mrknout do historie, pojďme se podívat do historie 17. červencového dne, pojďme za nějakou tou zajímavostí. Rok 1902. Já si myslím, že si na to mnozí dneska vzpomeneme ve velkém měřítku, když nám meteorologové slibují tropické teploty, protože právě v tomto roce, tedy v roce 1902, navrhl americký inženýr Willis Carrier první moderní klimatizaci. Zajímavé je, že ji nevymyslel kvůli pohodlí lidí, ale aby v tiskárně zabránil vlhnutí papíru a rozpíjení tiskařské barvy. Jeho zařízení dokázalo nejen ochlazovat vzduch, ale hlavně udržovat stálou teplotu a vlhkost. Právě na tomto principu fungují klimatizace dnes, tedy 124 let od svého zrazení, a na mnoha místech i dneska budou frčet o 106 v rámci těch slibovaných tropických teplot. A co z našeho regionu? Podíváme se na nějakou tu zajímavost, třeba do roku 2017, kdy se po několika leté rekonstrukci znovu otevřela tržnice na brněnském zelném trhu. Z historické budovy se stalo moderní místo, kde se potkávají tradiční trhy s restauracemi, kavárnami a kulturními akcemi. Novinkou byla také vyhlídková terasa s pohledem na centrum Brna a zpřístupnění části objektu veřejnosti. Dnes 9 let od znovu otevření patří tržnice opět k oblíbeným místům Brňanů, ale i turistům. Zpátky k Martinám, které dnes slaví svátek. Holky, ještě jednou všechno nejlepší, tady posíláme hudební dáreček Robin Schulz a Sugar.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut to bude 6, toto byla kapela Kabáta Malá dáma, páteční raní s dětem 17.7. za chvíličku Sunrise Avenue, anebo Clean Bandit a ty taky skřeďáka raní vtípek, dobré jitro.
1: No krásné ránečko, ty říká předpovědi počasí, že dneska 34 stupňů Celsia?
0: No tak to alespoň vidí meteorologové.
1: No to kurňa šopa teda, tak to fakt zase nevím, jestli to bude venku reklama na zdechnutí, nebo verze krematoria, nebo příprava na peklo, já už fakt nevím. Ale pojďme k tomu vtípečku. Baví se dva v hospodě a ten jeden říká, člověče, jak to, že tebe rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok. Ale soudce byl prvním manželem mé ženy.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

I toto zajímavé hudební spojení nás čeká po 6. hodině před muzikou ještě čerstvé jihomoravské zprávy a zase to téma sucha. Sucho na jihu Moravy komplikuje situaci i chovatelům hospodářských zvířat. Tak vám to trošičku přiblížíme, navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující další horký den. A zajímavé to bude ve vysílání ranní jízdy rádych i díky soutěži

0: Expert. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Dobré páteční ráno, Moravo, odbyla 6. hodina.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Sucho na jihu Moravy komplikuje situaci chovatelům hospodářských zvířat a rybáři z Podivína vyhlásili pohotovost kvůli dalšímu úhynu ryb v Dyji. Sucho na jižní Moravě komplikuje situaci chovatelům hospodářských zvířat, kterým na pastvinách chybí tráva. Kvůli nízké úrodě mají někteří farmáři zásoby krmiva jen na polovinu zimy a zvažují snížení počtu zvířat. Chovatele zároveň musí častěji dovážet vodu a hledají náhradní krmivo, například dvoutěžku. Ministerstvo zemědělství slibuje pomoci farmářům, kteří kvůli suchu nesplní minimální počet zvířat na hektar potřebný pro získání dotací. Žádosti bude posuzovat individuálně a škody způsobené suchem mohou zemědělci hlásit do konce září. Rybáři Podivína vyhlásili kvůli dalšímu úhynu ryb v povodí Dyje pohotovost. Kritická je situace u Janohradu, kde mrtvé ryby leží u dna i při březích. Rybáři proto žádají kolegy o pomoc jejich odlovem a odvozem do kontejnerů. Na místě pomáhají také hasiči. Rozsah úhynu má ukázat zásah zaměřený na vytažení uhynulých ryb. Příčinou je podle rybářů šíření sinic a velmi nízké množství kyslíku ve Staré Dyji, které je od Janohradu po výtok pod 1 mg na litr.
9: Rádio Jih. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, zpočátku bez srážek, kolem poledne a odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouře, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být v podvečer. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 34 stupňů Celsia, na jihu kraje výjimečně i supertropických 35 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 33. A po ránu Kyjov, Hovorady, Čislav Kofubr naměří 19, Klentnice 20 stupňů.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih, doprava.
6: Zdravíme za volanty, připomínáme, na dálnici D1 na 172. kilometru směrem na Brno se střetlo osobní auto s nákladním, z vozidel unikal i olej, počítejte s omezením, si hem šťastnou cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
6: 6:02 míříme za hity pro dobrou náladu. Tak jsme to skoro zvládli, je tady závěr pracovního týdne, tak vám držíme pěstí, abyste to zvládli ještě dneska. Víkend je zase o kapičku blíže. Ať se vám daří, tady jsou Maroon 5.

6 hodin 8 minut, Harry Styles, páteční ranní jízdě, dobré ráno, Moravo, za chviličku Vesna, Ben Christoval a nebo Edward Maja. Nové týdny čekaly na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo ve středu v podvečer, ani v nejmenším nepočítali. Stačilo 10-15 minut a je v podstatě v některých vinařských obcích na Břeclavsku a Hodonínsku po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody a už ve včerejší ranní jízdě jsme říkali po zhlédnutí některých míst, že to bude pro mnohé vinaře opravdová velká ztráta. Nejvíc bouřka zasáhla Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky nebo třeba taky Moravskou Ves, ale bylo to samozřejmě mnohem více míst. Prudký vítr, přívalový déšť a kroupy tak připravili některé vinaře o desítky procent letošní úrody. Ve Velkých Bílovicích mluví vinaři o škodách kolem 40-60%. Podle Asociace nezávislých vinařů se míra poškození samozřejmě liší, ale u některých vinařů hovoří dokonce i o 100% poničení. V některých vinicích totiž

0: můžou poškozeným vinicím a samozřejmě nabídnou i všeobecnou odbornou pomoc pro hobby i profi vinaře přímo v prodejně. Ještě dodejme, že silná bouřka s kroupami poškodila i sady. Někteří pěstitelé popsali škody na meruňkách, na broskvích i jabloních. Tak vám držíme pěstí, ať se z té rány co nejdříve zpamatujete a podaří se zachránit alespoň část letošní úrody a možná někteří s obavami lehce vyhlížíme aktuální předpověď počasí, která hovoří o tom, že by se zase dneska mohly objevit lokálně i silné bouřky. No tak snad to zůstane jen na papíře, snad když už něco, tak maximálně ten déšť. Pěkné ráno, vracíme se k hitům pro dobrou náladu. Je pátek 17.7. a vy posloucháte Ranní jízdu rádia. Díky za to.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: šance získat na rádiu Jižní Moravy elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: No tak právě sledují vaše tipy ohledně soutěže elektrokola v hodnotě 50 000 korun a musím teda říci, že už tady máme pěknou řádku tipů. Bohužel, ale zatím žádný správný tip nezazněl éterem rádia jich, což je cesta pro vás, kteří máte zájem o toto kolo, protože i dneska o něj budeme soutěžit. První šanci dostanete dnes těsně před 7 hodinou, tedy v této hodince. A i dnes po vás budeme chtít správnou částku. I nadále se totiž ptáme, a vy už určitě víte, na co, že? Ale přece jenom, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokola jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A prachy jsou to veliké, protože tipovat bychom společně s vámi měli v řádu milionů korun. Bereme odchylku plus minus 100 000 korun. No, tak jak bylo řečeno, před 7 hodinou první dnešní šance získat značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. Takže by se dnes v závěru pracovního týdne v pátek 17.7. na někoho z vás usmálo štěstí. No kéž by to tak bylo, držíme pěsti. Podrobnosti na našem webu www.radiojich.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ještě v Břeclavi.
1: A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Hezké páteční ráno, Moravo, je 6:30.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Přestavba Jundrovského mostu mezi Brněnským Jundrovem a Žabovřeskami nabírá zpoždění. Původně měla začít v polovině letošního roku. Podle magistrátu se ale práce rozběhnou nejdříve ve druhé polovině roku příštího a potrvají přibližně 2 roky. Důvodem je složitá majetkoprávní příprava, chybí také stavební povolení a vybraný zhotovitel. Zlínský magistrát vítá návrh ministerstva životního prostředí na vyškrtnutí oblasti Malenovice Svárovec ze seznamu akceleračních zón pro rychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren. Město proti jejímu zařazení dlouhodobě namítalo střet s ochranou přírody, krajiny a dalšími veřejnými zájmy.
15: Rádio Jih. Počasí.
16: A mrkneme se na aktuální počasí v regionu, tak například Kyjov měří 20 stupňů, Prušánky také, Klentnice a Slavkov u Brna mají schodně po 19.
15: Rádio Jih. Doprava.
14: Hezké letní ráno i za volanty. Míříme na dálnici D1 na 194. kilometru směrem z Brna na Vyškov. Stojí odstavené osobní auto. Počítejte s možným zdržením. Na dálnici D1 zůstáváme, připomínáme, na 172. kilometru směrem na Brno se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady rozhodně s omezením. Tak opatrně a si hem šťastnou páteční cestu.
17: Plánujete koupit 2 či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

0: Mléko za pár korun a máslo za cenu, která potěší každého zákazníka. No, jenže to, co v obchodě vypadá jako skvělá zpráva, může mít pro výrobce hodně nepříjemné následky. Podrobnosti už za chviličku. Teď jsou tady Miraj a malinovej sirup.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: tomu máslu. Mléko za 6 korun, máslo za 20. No pro zákazník je to samozřejmě příjemná sleva, příjemná cena. Pro výrobce už ale důvod k obavám. Některé řetězce teď nabízejí základní mléčné výrobky za mimořádně nízké ceny. Třeba litr mléka se v akci dostali pod 6 korun. Podle potravinářů jsou ale takové částky dlouhodobě neudržitelné a hlavně menší mlékárny mohou dostat do vážných problémů. Důvodem je přebytek mléka na evropském trhu, slabší vývoz a také boj obchodních řetězců o každičkého zákazníka. Některé obchody totiž prodávají mléko nebo máslo i pod nákupní cenou, aby nalákali lidi, kteří pak do košíku přidají samozřejmě další a další a možná i další dražší zboží. Pro spotřebitele jsou podobné akce samozřejmě výhodné, to je bez debat. Podle analytiků by ale neměly trvat příliš dlouho, protože zemědělci už teď dostávají za litr mléka méně, než kolik je stojí jeho výroba. Ale to v podstatě slýcháváme bohužel posledních x let pořád do kolečka. Zemědělci tak varují, že pokud se situace nezlepší, mohou omezovat i chovy dojnic. Evropská komise zatím mimořádnou pomoc nechystá, zemědělci proto nevylučují, že se na podzim znovu vydají protestovat. Levné mléko tedy může na první pohled potěšit peněženku, otázkou ale je, jak dlouho takové ceny vydrží a kdo za ně nakonec zaplatí.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Už tuto sobotu 18. července se v Šarnicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šarnicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jako to elektrokolo je podle mnohých skvělý způsob, jak si užít jízdu bez zbytečného trápení třeba do kopců nebo na delších trasách. Pomůže, když docházejí síly, ale pořád prý máte pocit, že jedete vlastními silami. Díky tomu se na kolo třeba mohou vrátit i lidé, kteří by si na klasickou jízdu už netroufli. Ať tak nebo onak, jsme velmi rádi, že i o letních prázdninách můžeme nabídnout tuto soutěž, toto značkové kolo Elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A váš úkol je stále stejný. Ptáme se, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokola jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Nápověda taky jasná, je to v řádu milionu korun a bereme odchylku plus minus 100 000 korun. Tak pokud jste v posledních 48 hodinách nesoutěžili, nenabízeli jste nám částku, volejte právě teď na 518-345-678 a zkuste své štěstí, zkuste nám, dámy a pánové, nabídnout částku, kolikže prachu se ušetřilo v tom loňském roce. Dobré ráno, přejeme komu?
1: Martinovi.
0: Martin volá odkud?
1: Teď zrovna ze Strážnice.
0: Super, tak Martine, pravidla jsou ti jasná, že jo?
1: Jasná.
0: No, tak určitě máš pro nás nějakou tu částku.
1: To zkusíme to, no.
0: Tak prosím tě, zkusí ale potichu, teda dát potichu rádio, abychom se slyšeli jenom jedno, aby to nevazbilo.
1: Ano.
0: Lepšejší, super. Martine, prosím tě, než nám nabídneš tu částku, jak často jezdíváš na kole?
1: Skoro vůbec.
0: A co bys dělal s tím elektrokolem, začal bys?
1: Konečně bych začal.
0: No, tak to je výzva, kamaráde, tak o to víc ti držím pěsti, pojď sem s tou částkou.
1: Zkusíme, 10 milionů 325 tisíc.
0: 10 milionů 325 tisíc, jo?
1: Ano.
0: Martin zkouší 10 milionů 325 tisíc. Je to správná částka? Není, čověče, taky ne.
1: Tak nezačnu jezdit, to vypadá.
0: Martine, jestli ti to nikdo jestli na tom kole nikdo neujede, tak to můžeš za těch 48 hodin zkusit znova, protože je to fakt výzva začít jezdit na kole. Mimochodem, kdybys typoval znova, zkusil bys víc anebo míň?
1: Asi víc.
0: Dobroč. Tak jak říkám, za 48 hodin, pokud to kolo tady ještě bude, pokud už na něm nebude někdo jezdit, můžeš to zkusit. Přejeme ti krásný den a šťastnou cestu. Měj se hezky. Čau. No, 10 milionů 325 tisíc. Další hodně solidní částka. A další tady bude taky. Už za hodinku, protože nabídneme další soutěžní kolo o elektrokolo. Partnerem soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově na e-shopu, také na e-shopu velký výběr a skvělé ceny. Skválně se mrkněte. Jezdí k ním lidé nakupovat z celé České republiky a navíc si u nich vyberete nejenom kola, ale třeba i helmy na kolo a všechno ostatní příslušenství pěkně na jednom místě. Na výběr mají dokonce 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Více ostatně na www.top-cyklo.cz. Držíme vám pěsti, možná už další hodince. Správné číslo, správný tip. Teď rozhodně správná muzika, protože v závěru pracovního týdne nás čeká muzika z let 90. MC Sar and the Real McCoy a Another Night.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

MC Sar and the Real McCoy, Another Night. Po 7. hodině už Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Pro páteční ranní ptáčata taky BB Rexa. A jedno Eldorádičko nabídnou Valda Gang. Rekonstrukce Jundrovského mostu v Brně se odkládá, začít může až příští rok. Více nabídnou páteční jihomoravské zprávy za ten 17.7. Nabídneme taky aktuální předpověď počasí, která slibuje místy až supertropických 35 stupňů Celsia. Když jsme o těch slibů, tak my slibujeme, že po 7. dáme další soutěžní kolo o elektrokolo.

0: soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Je 7 hodin, přejeme hezké páteční.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Rekonstrukce Jundrovského mostu v Brně se odkládá, začít může až příští rok a Malenovice mají zmizet ze seznamu zón pro rychlejší výstavbu solárních elektráren. Přestavba Jundrovského mostu mezi brněnským Jundrovem a Žabovřeskami nabírá zpoždění. Původně měla začít v polovině letošního roku, podle magistrátu se ale práce rozběhnou nejdříve ve druhé polovině příštího roku a potrvají přibližně 2 roky. Důvodem je složitá majetkoprávní příprava, chybí také stavební povolení a vybraný zhotovitel. Most se bude opravovat po polovinách. Městská doprava bude jezdit kyvadlově v obou směrech, ostatní auta jen jednosměrně. Chodci a cyklisté budou moci využívat vždy pouze polovinu mostu. Celá rekonstrukce se tak může protáhnout až do roku 2029. Zlínský magistrát vítá návrh ministerstva životního prostředí na vyškrtnutí oblasti Malenovice-Svárovec ze seznamu akceleračních zón pro rychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren. Město proti jejímu zařazení dlouhodobě namítalo střet s ochranou přírody, krajiny a dalšími veřejnými zájmy. Odpůrci upozorňovali také na umístění ve svahu nad obcí, kde jsou nyní sady a pole, a proti záměru vznikla petice s téměř 2,5 tisíci podpisy. Ministerstvo navrhlo vyjmout i další podobné lokality kvůli možným dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Konečné rozhodnutí ještě musí schválit vláda.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Tak to vypadá, že se i v závěru pracovního týdne pořádně ohřejeme. Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku beze srážek. Kolem poledne a odpoledne se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek, které mohou být lokálně bohužel i silné. Nejčetnější by měly být ale až v podvečer. Nejvyšší odpolední teploty až 34 stupňů Celsia, na jihu kraje výjimečně až supertropických 35, ve Zlínském kraji maximálně 33 stupňů. No a po ránu skoro 2 minutky po 7 hodině Zaječí, Slavičín 22, Veselý nad Moravou, Čejč 23 stupňů Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Znovu na dálnici D1 pozor na 172. kilometru směrem na Brno, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte i nadále s omezením. Šťastnou páteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
3: I mezi 7 a 8 hodinou nabídneme hity pro dobrou náladu. Dáme taky soutěž o elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun. Ostatně více informací, kdyby náhodou ještě nikdo nevěděl, netušil, naleznete na našem webu www.radiojih.cz. No a za pár minut míříme do kalendáře. Teď Calvin Harris a Dua Lipa. One Kiss.

0: 7:07 kapela Fana We Are Young. Jo, v závěru pracovního týdne po probuzení se možná někdo protáhl a řekl, kurňa, dneska se fakt cítím jak mladě. A nebo třeba taky naopak, hot, v závěru pracovního týdne už jsou ty baterie třeba jenom na 20 či 25%. Za dveřmi víkend, před námi ale taky v pátek 17.7. oslavenkyně. V kalendáři dnes vepsáno jméno Martina, tak holkám všechno nejlepší k tomu svátku. Gratulace míří hned po ránu na Hodonínsko, kde jich máme 497, na Břeclavsku máme 482 oslavenkyň a na Kyjovsku jich je 414. Žena jménem Martina je dle významu svého jména bojovnicí. Má v sobě sílu, moc a dokonce i odvahu. Po dobrém či po zlem, tak Martina dokáže dosáhnout všech svých vytyčených cílů. Tak pevně věříme, že nejenom dnes v závěru pracovního týdne to hlavně půjde po dobrém. Za chviličku Martinám hudební dárek BB Rexa. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Čulda a Ferdám, tak Hafanům a kočičkám také všechno nej. A teď už míříme do historie, přidáme i pár zajímavostí, tedy páreček, protože budou dvě zajímavosti, jedna od nás z Brna a jedna, dámy a pánové, ze světa. A myslím si, že si na rok 1902 mnozí dneska vzpomenou, až budou zapínat klimatizaci. Protože v roce 1902 navrhl americký inženýr Willis Carrier první moderní klimatizaci. Zajímavé je, že ji nevymyslel kvůli pohodlí lidí, ale aby v tiskárně zabránil vhnutí papíru a rozpíjení tiskařské barvy. Jeho zařízení dokázalo nejenom ochlazovat vzduch, ale hlavně udržet stálou teplotu a vlhkost. Právě na tomto principu fungují klimatizace dodnes, tedy 124 let od svého zrození. A když meteorologové dneska místy předpovídají supertropických 35 stupňů Celsia, tak tam, kde je možnost tu klimošku zapnout, určitě dneska pofrčí. Tak si pak vzpomeňte na rok 1902 a inženýra Willise Carriera. No a z našeho regionu mrkneme do roku 2017. To se po několika leté rekonstrukci znovu otevřela tržnice na brněnském Zelném trhu. Z historické budovy se stalo moderní místo, kde se potkávají tradiční trhy s restauracemi, kavárnami a kulturními akcemi. Novinkou byla také vyhlídková terasa s pohledem na centrum Brna a zpřístupnění části objektu veřejnosti. Dnes, 9 let od znovu otevření, patří tržnice opět k oblíbeným místům nejenom Brňanů, ale i turistů. 13 minut po 7 hodině zpátky k Martinám, již mají dnes pátek 17.7. svátek. Holky, ještě jednou gratulace, posíláme hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: může zastavit rychlovlak. No je toho docela dost, ale pak jsou věci, o kterých by to člověk neřekl.
1: Ano, je to tak. Neplánovanou zastávku zažil víkendu rychlovlak ICE, který mířil z ostrova Sil do Berlína. Na okraji Hamburku mu totiž začaly docházet zásoby toaletního papíru a to stojí za tím vším. Vlak vedoucí nechal soupravu zastavit ve stanici Hamburg-Bergedorf a vyrazil do blízkého supermarketu. To nevymyslíte. Z obchodu se vrátil se třemi velkými balíky, aby cestující nemuseli řešit nepříjemnou hygienickou krizi. Celou záchranou akci natočil jeden z pasažérů a video se rychle rozšířilo po internetu. Na Instagramu dokonce už nazbíralo 100 000 zhlédnutí a lidé chválí hlavně pohotovost vlakvedoucího, že prostě nenechal ty své cestující ve štychu. Jeden z uživatelů o počínání okomentoval slovy, že přesně takto si představuje dobré služby. Německé dráhy vysvětlili, že kvůli krátkodobému výpadku personálu nikdo zásoby před cestou důkladně neskontroloval, byla to chyba, no a když se zjistilo, že prostě došli, no tak bylo třeba jednat. Dopravce slíbil častější namátkové kontroly hygienických potřeb. Tak zatímco tento rychlovlak běžně šetří cestujícím čas, tentokrát je zachraňoval prý hlavně jejich důstojnost. No tak jako, jako na druhou stranu hezké, strojvedoucí, no, neváhal, nemáme Einzelpapír, jdu, hotovo, koupím, přinesu, tady to máte, můžeme pokračovat dál.
0: Už několikrát jsme tady v Radnici rádi, když jsme vzpomínali nějaké vlaky, pouštili tu hlášku, že vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí, tak se asi zřejmě přidá i další hlášení.
1: Rozhodně.
0: Vlak bude opožděn z důvodu nedostatku záchodového papíru. Tak doufám, že podobný problém neřešíte i teď po ránu třeba v vašich domácnostech. 7:21, tady je Kylie Minogue.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: třeba taky Poetika Půlnoc. I dnes pátek 17. sedmí nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi uslyšíte už za okamžik a zároveň zveme na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Hezké páteční ráno, Moravo. 7 hodin a 30 minut, přesný to čas.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Sucho na jižní Moravě komplikuje situaci chovatelům hospodářských zvířat, kterým na pastvinách chybí tráva. Kvůli nízké úrodě mají někteří farmáři zásoby krmiva jen na polovinu zimy a zvažují snížení počtu zvířat. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice za více než 3 miliardy. Kontrola před zahájením prací odhalila závažné chyby ve statice budovy a nedostatky v projektové dokumentaci i rozpočtových podkladech.
1: Počasí.
13: Aktuálně měříme v Hodoníně již 23 stupňů, tu samou teplotu hlásí Následlovice, Sedlec u Mikulova a také Modřice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1, D2 na jihu Brna bude od dnešního večera a prakticky po celou sobotu uzavřený jízdní pás dálnice D2 směrem na Břeclav. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh a vzhledem k intenzitě provozu lze očekávat kolony. A pozor na silnici číslo 396 u Olbramovic, je tam vysypaný náklad, jsou tam rozsypaná polena na vozovce, tak projíždějte opatrně. Šťastnou páteční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Jako řidiči víme, že na řadě míst jižní jihovýchodní Moravy jsou stacionární radary, samozřejmě jsou i venku, myšleno jako v Rakousku, v Itálii a tak. No a právě v Itálii, teďko docela zvláštní situace, ta ložka vyřadila z provozu zhruba pětinu pevných zařízení na měření rychlosti. Tak na to mrkneme, proč se tak vlastně stalo. No a na cestě ještě jednou.

0: Ariana Calvin Harris, za chviličku ze Slovenska Mark Korn a také Ricky Martin, Levin, La Vida Loca. Tak vydá, mimo provoz je pětina radarů na měření rychlosti. Ne, netleskejte za volanty, netýká se to České republiky, je to v Itálii. Právě ta ložka vyřadila z provozu zhruba pětinu pevných zařízení na měření rychlosti. Část zařízení totiž prý nesplňovala nová pravidla pro fungování. A tak ze zhruba 4000 radarů jich bylo vypnuto 850. Důvod, jak už jsme nastínili, nesplňují nová pravidla pro fungování. Ona totiž v Itálii začala platit nová pravidla ministerstva dopravy, která zpřísňují technické požadavky pro zařízení, jež měří rychlost a na základě kterých je pak možné udělovat pokuty. Jsou to prý jenom nějaké drobnosti, ale prostě zákon je jasný, musí se to dodržovat, jinak by se mohli řidiči odvolávat. Část pravicových politiků v minulosti kritizovala příliš silnou koncentraci radarů kvůli výnosům z pokut, které končí v městských pokladnách, a vidíte, že nejenom v Itálii, ale i u nás to tak nějak plus autobus minus je, že mnozí říkají, že to není bezpečnosti, že to je oplnění městských kas. Ať tak nebo onak, nebudeme to rozebírat, protože na toto téma bychom mohli
1: spánou diskuzi. Já co jsem dostal pokutu i za 3 kilometry nad jako na té 30-33, tak jako já už to vůbec nekomentuju. Po mně vůbec žádný komentář ani nechtějí.
0: Právě proto jsem se bál, abys to nějakým způsobem nerozebíral.
1: Je to na poslání někam.
0: No, co je podle mě celkem zajímavé, tak v Česku samozřejmě taky musí být zařízení, podle kterého se udělují pokuty, úředně ověřené a musí splňovat stanovené technické požadavky, ta kalibrace tam je v podstatě nějakým způsobem stanovaná na nějaký časový úsek. Podle údajů, ale zveřejněných v roce 2025, v Česku fungovalo přes, tipni si, kolik radarů pevných a stacionárních, to ten počet, který tady máme, zahrnuje kombinaci stacionárních radarů a taky úsekových měřičů provozovaných policií České republiky a jednotlivými obcemi.
1: No počkej, říkal si Taloši, že mají 4000, si říkal.
0: Ano, teď jich teda 850 vypli. Právě proto číslo vůči tomu té Itálii je docela zajímavé.
1: Jo, tak já nevím, tak já bych tady řekl,
0: začíná,
1: že máme...
0: Začíná to taky čtverkou.
1: Taky to začíná čtyřkou, jo? Tak jako já bych řekl, že máme možná tak něco tak kolem těch 4000 taky tím pádem.
0: Ne, čověče.
1: Ne?
0: Ne. 400 pevných radarů.
1: 400 jenom, jo?
0: 400 pevných radarů.
1: A 1389 na jihu Moravy asi teda.
0: Já bych taky řekl, že jich je víc, ale
1: no, rozhodně bych řekl, že víc.
0: Tady těch čísel, které máme k dispozici z roku 25, tak se udává, že funguje v Česku přes 400 pevných radarů a těch stacionárních. Otázka je, jestli to jsou, tady to píšou, že to je prostě radar provozovaný jak policií České republiky, tak jednotlivými obcemi.
1: Zdá se mi to hrozně málo, jo?
0: Na to, kolik ti chodí pokud,
1: kolik chodí pokud, tak nevím.
0: Evidentně to stačí, aby ty prachy z tebe dostali.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45, Ricky Martin, Levin, Lavida Loka. Za chvíličku Poetika, anebo třeba taky Swedish House Mafia. Zkrátka dobře, i v závěru pracovního týdne v pátek 17.7. hity pro dobrou náladu. A pojďme zase mrknout na to, kolik ušetřili zákazníci. Hodně. Co hodně? Miliony.
1: Šla

0: krásy jižní a jihovýchodní Moravy, protože elektrokolo je skvělé v tom, že vám pomůže nejenom do kopečka, ale kdekoliv. Můžete tvrdit, že jste si výlet poctivě odšlapali, ale že jste si ho řádně prodloužili. A upřímně, po všech těch povinnostech si trochu elektrické podpory zaslouží nejen vaše nohy, ale rozhodně i vaše nálada. Ano, dámy a pánové, stále hrajeme o značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyjov a stále je váš úkol naprosto jasný. Ptáme se, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A nejsou to žádné drobné, jsou to miliony. Ano, částka je v řádu milionu korun a bereme u toho vašeho typu odchylku plus minus 100 000 korun. Tak už za chviličku aktivujeme telefonní linku 518-345-678. Pokud jste v posledních 48 hodinách netipovali, máte šanci získat elektrokolo v hodnotě 50 000 korun právě teď. 518-345-678. Hezké páteční ráno přejeme komu?
1: Dobré ráno, tady Lucka z Hodonína.
0: Lucka Valá z Hodonína. Luci, i tebe se musím zeptat, jak často jezdíš na kole?
1: Téměř každý den.
0: Fakt, jo, do práce?
1: Do práce, práci.
0: A kolik to máš do práce plus minus kilometrů, prosím?
1: No, jak kdy, když to teď se i s prací, takových denně 30 až 50 kilometrů denně najedu.
0: No to je řádná, čověče, porce. Takže by se určitě elektrokolo hodilo.
1: Tak to určitě.
0: Tak určitě. Místo na něj v garáži máme?
1: Určitě se najde.
0: Super. Tak pojďme na tu částku. Kolik si myslíš, že ušetřili zákazníci?
1: Já si myslím, že to je 6 milionů 450 tisíc.
0: 6 milionů 450 tisíc korun, jo?
1: Ano.
0: Takovou částku podle tebe ušetřili loni zákazníci. Tak, pojede Lucka už pondělí na elektrokole do práce? No, minimálně od rádia jich to bohužel zatím nebude, Luci. Je mi to líto, ale přeju ti spoustu šťastných kilometrů a pokud na tom kole nikdo neujede dřív, tak to můžeš za 48 hodin zkusit znova. Jo?
1: Super, děkuji moc krát, hezký den si
0: už. Tobě krásný víkend, ahoj, čau, čau. No i přesto, že nevyhrála, s dobrou náladou se Lucka z Hodonína rozloučila, popřála krásný den vám všem, tak my ho samozřejmě přejeme taky. Těsně vedle to bylo u Lucinky, anebo nikoli. Je to víc, anebo míň těch prachů, co ušetřili zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol. Díky všem slevám za celý uplynulý rok. No je to na vás, dámy a pánové. Nebojte, další šance ještě dnes přijde a to značí, že stále ještě šance, že někdo o víkendu nebo v pondělí to kolo vyzkouší. Držíme vám pěsti, připomínáme, že partnerem soutěže je prodejna a e-shop Top Cyclo Kyjov a díky slevám až 50% jdou v Top Cyclo Kyjov koupit kvalitní elektrokola se středovým motorem již od 30 000 korun. A všechna kola si samozřejmě můžete co by zákazníci nechat upravit podle svých představ, například ze zdravotních důvodů, třeba tak, aby při jízdě nebolela záda. Více na www.top-cyklo.cz. A další web přidáme, ten náš www.radiojich.cz. Kdybyste chtěli zjistit více informací o této soutěži, mrkněte na ten náš web. No a v dalším kole, tom soutěžním, budeme držet pěsti. Teď Poetika Půlnoc. Hezké ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou.

7. pro vás máme další čerstvé jihomoravské zprávy. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice. Prozradíme mnohem více už za okamžik. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující místy až supertropických 35 stupňů Celsia.

0: CZ. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: srpna od 15 hodin.
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
2: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti.

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Hezké páteční červencové ráno, máme 8:02.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
9: www.klimastyle.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Sucho na jihu Moravy komplikuje situaci chovatelům hospodářských zvířat a fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice. Sucho na jižní Moravě komplikuje situaci chovatelům hospodářských zvířat, kterým na pastvinách chybí tráva. Kvůli nízké úrodě mají někteří farmáři zásoby krmiva jen na polovinu zimy a zvažují snížení počtu zvířat. Chovatelé zároveň musí častěji dovážet vodu a hledají náhradní krmivo, například Vojtěšku. Ministerstvo zemědělství slibuje pomoci farmářům, kteří kvůli suchu nesplní minimální počet zvířat na hektar potřebný pro získání dotací. Žádosti bude posuzovat individuálně a škody způsobené suchem mohou zemědělci hlásit do konce září. Fakultní nemocnice Brno byla od smlouvy na stavbu nové porodnice za více než 3 miliardy. Kontrola před zahájením prací odhalila závažné chyby ve statice budovy a nedostatky v projektové dokumentaci i rozpočtových podkladech. Podle nemocnice by kvůli nim hrozilo prodražení stavby o stovky milionů. Projekt proto bude nutné zásadně přepracovat a následně vybrat nového dodavatele. Nemocnice se stavbou nadále počítá, zahájit by chtěla v příštím roce. Financování z vlastních zdrojů a státní dotace podle ní zatím není ohroženo.
13: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
11: Rádio Jih. Počasí.
8: Dnes nás čeká tropické počasí s teplotami až 34 stupňů Celsia. Na jihu kraje může být výjimečně až 35. Ve Zlínském kraji maximálně 33. Obloha bude polojasná až oblačná, dopoledne většinou beze srážek. Kolem poledne ale začne přibývat přeháněk a bouřek. Místy mohou být i silné. Nejčastěji by se ale měly objevit v podvečer a počítat máme také s nepříjemným dusnem. No a co teploty teď po ránu? 8:04. Sudomě Řice 25, Moravský Žižkov 26, stejně jako Břeclav, Traplice 27 stupňů.
14: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih, doprava.
8: Zdravíme řidiče i řidičky, připomínáme, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od dnešního večera prakticky po celou sobotu uzavřený jízdní pás D2 směrem na Břeclav. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh, no a vzhledem k intenzitě provozu lze očekávat kolony. Tak na cestách opatrně, si hem šťastnou cestu.

This is your night a Amber startuje další hodinku páteční ranní jízdy a krom hitů pro dobrou náladu nabídneme i soutěž Dejte si pozor na jazyk. Tak krásné ráno, ať se vám daří a díky, že jste si hem.

0: Olivia Dean, za chviličku třeba pecka Crazy, no ale v pátek 17.7. i téma, no a které se neotevírá lehce, dlouhé týdny čekali na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo ve středu v podvečer, ani v nejmenším nepočítali, stačilo 10-15 minut a je v podstatě v některých vinařských obcích na Břeclavsku a Hodonínsku po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody a už ve včerejší ranní jízdě jsme říkali po zhlédnutí některých míst, že to bude pro mnohé vinaře velká ztráta. Nejvíc bouřka zasáhla Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky nebo Moravskou Novou Ves, ale samozřejmě i další obce. Prudký vítr, přívalový déšť a kroupy pak připravili některé vinaře o desítky procent letošní úrody. Ve Velkých Bílovicích mluví vinaři o škodách kolem 40 až 60%. No a podle Asociace nezávislých vinařů se míra poškození samozřejmě liší, ale u některých vinařů hovoří dokonce i o 100% poničení. V některých vinicích nezůstaly na keřích skoro žádné hrozny ani listy a poničené je i samotné dřevo. Může se tak stát, že některé odrůdy letos možná vůbec nebudou. Navíc jsou i rostliny poškozené natolik, že plody, jak říkají někteří vinaři, neurodí ani příští rok. Problém navíc nemusí skončit samotným krupobytím, nejen poškozené bobule mohou totiž začít hnít nebo je může napadnout infekce. Přestože jsou škody obrovské, vinaři se shodují, že boj nevzdávají. Teď se pokusí zachránit všechno, co ještě zachránit půjde. A pomoc jim přichází i z vinařství či z vinařského domu Kopeček v Dubněnech, jenž nabízí aktuálně slevy na postřiky, které mohou pomoci poškozeným vinicím a samozřejmě nabídnou všeobecnou odbornou pomoc pro hobby, ale i pro profi vinaře přímo v prodejně. A ještě dodejme, že silná bouřka s kroupami poškodila i sady. Někteří pěstitelé popsali škody na meruňkách, na broskvích i jabloních. Tak jim držme pěsti, ať se z této rány co nejdřív vzpamatují a podaří se zachránit alespoň část letošní úrody. A teď už něčemu veselejšímu, zpátky k hitům pro dobrou náladu v závěru pracovního týdne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: půlnoční hřích. No jo, půlnoci mnozí civí ještě do mobilu. Není toho fakt už dost toho času, kdy strávíme s tím mobilem?
1: No, telefon máme po ruce téměř pořád, často po něm saháme, ani si to vůbec uvědomujeme. Myslím si, že každý, když se nad tím zamyslí, tak řekne jo, bohužel je to pravda. Odborníci upozorňují, že příliš času obrazovky může ovlivňovat spánek, soustředění, psychiku i vztahy. Prvním krokem může být kontrola času stráveného na mobilu a zjištění, které aplikace nás zaměstnávají nejvíc. Není prý ale nutné sledovat statistiky každou chvíli, protože vysoká čísla mohou člověka spíše znervozit. Má se na to i tak nějak zlehka. Pomáhá prý vytvořit si od telefonu fyzický odstup, třeba ho nechat doma při krátké procházce nebo nákupu. Možná zjistíte, jak se náhle volní jako bez toho mobilu. V noci by měl být mobil ideálně mimo dosah postele, aby nás nelákal a nerušil. Velký rozdíl může přinést také vypnutí zbytečných upozornění, které si neustále říkají o naši pozornost. No a někteří lidé dokonce zkouší jednoduché tlačítkové telefony, na kterých se nedá nekonečně projíždět různý obsahy. To může být cesta, i když pozor, na některé věci už potom ten tlačítkový mobil nestačí a jako možná bez toho chytrého mobilu už nesednete ani do letadla. Účinný může být i pravidelný digitální odpočinek vyplněný četbou, pohybem nebo setkáním s přáteli. Tak si máme od mobilu odpočívat. Podle odborníků je ale důležité, aby nešlo jen o krátkou pauzu, ale o změnu, která vydrží i po návratu do běžného režimu. Pokud chcete nějakým způsobem bojovat s tou závislostí na telefonu, tak tady máte takový jako návod, jako jak na to zlehka ze začátku, abyste s tím nějakým způsobem zkusili do budoucna zatočit.
0: No dobře, když už tak hezky radíš. Ty plus minus autobus, jakou dobu trávíš na tom mobilu? Na hodiny?
1: Já nevím, kolik to dělá hodin denně. Hoďka, půl, asi si myslím, že když se to sečte, určitě, no. Jako.
0: No a není to málo, Antone Pavloviči, co?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pozor! Děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
1: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hezké letní ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl deváté.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Přestavba Jundrovského mostu mezi brněnským Jundrovem a Žabovřeskami nabírá zpoždění. Původně měla začít v polovině letošního roku. Podle magistrátu se ale práce rozběhnou nejdříve ve druhé polovině roku příštího. Zlínský magistrát vítá návrh ministerstva životního prostředí na vyškrtnutí oblasti Malenovice Svárovec ze seznamu akceleračních zón pro rychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren. Město proti jejímu zařazení dlouhodobě namítalo střet s ochranou přírody, krajiny a dalšími veřejnými zájmy.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Aktuálně v Uherském Hradišti 24 stupňů, 25 hlásí u Šardice, Lednice a Polešovice.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A znovu taky za vámi na cesty v Brně v Královopolském tunelu ve směru na Žabovřesky zasahuje policie u uvízlého vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto a na Brněnsku před Ivaní směrem od Pasohlávek se srazila 2 osobní auta. Počítejte s omezením. Opatrně si jen šťastnou páteční cestu.

0: Letní ráno Moravo, je tady závěr pracovního týdne, pátek 17. července, za dveřmi tady víkend a vy ho budete moci strávit třeba s pohárkem dobrého vína, s fantastickým, chcete-li, jedinečným výhledem. Je tady totiž soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A ve hře poukaz v hodnotě 500 korun do vinařství Nechody, jež najdeme v Prušánkách. Připomeňme si, že rodina vinařství Nechody z Prušánek hospodaří na 26 hektarech vlastních vinic, kde spojují úctu k přírodě s nejmodernějšími technologiemi. V jejich nabídce najdete tak špičková svěží bílá vína, ale i třeba ovocné klarty i elegantní červená vína zrající klasicky v dubových sudech. Nově otevřené moderní prostory v Nechodách navíc lákají na řízené degustace, firemní akce a jedinečný výhled na náš vinařský kraj. Můžete být u toho, když zavoláte na 518-345-678 a dáte si pozor na jazyk. Dobré ráno komu?
2: Filip z Přerova.
0: Nazdar Filipe. Nazdar. Jak se máme v Přerově?
2: No, dá se.
0: Jo, svítí vám tam sluníčko?
2: Jo.
0: Super. Pravidla naší soutěže znáš, jsou ti jasná?
2: No, jo.
0: Takže si dáváš pozor na jazyky normálně v práci?
2: Dávám pozor, no.
0: Jo. Máš tam někoho, kdo ti bude radit?
2: Ne.
0: Takže jedeš sám solo, jo?
2: Ano.
0: A kdybys vyhrál, tak někoho vezmeš sebou?
2: Možná.
0: Nějakou babu, ne?
2: Asi možná, jo.
0: Tak jdeme na to, tady je první otázka. Myslíš, že umíš říkat lidem ne?
2: Možná.
0: No my potřebujeme odpovědět celou větu, jedno slovíčko nestačí, takže znova, myslíš, že umíš říkat lidem ne?
2: Možná zítra.
0: No a když hlavou říkáš ne, otáčíš s ní i do stran?
2: Nerozumím.
0: Když někomu říkáš ne, otočíš hlavou doleva i doprava, jakože zároveň u toho ne, děláš toto, podívej se na mě, tak to.
2: Jak kdy?
0: Bolí tě občas z toho za krkem, když tak krutíš hlavu?
2: Asi ne.
0: Asi ne. Ajajajajajajaj. Tady tam nemělo zaznít. Měj se hezky, čau, ať se daří, hezky víkend. Tak bohužel ani v tomto případě to nevyšlo. Ale tak ten pohárek si můžem dát, ne?
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jídlo. Sešli opět, co musíš, je na banány. No a o banánech teď bude taky řeč v ranní jízdě rádia jich.
1: No, nebude to v hlavním slova smyslu o těch banánech, ale hrají tu docela zásadní roli. Robotika udělala v posledních letech obrovský skok a humanoidní roboti zvládají už kdeco běhat, cvičit, předvádět bojová umění. Když ale mají vzít do ruky vzpomínaný Lukesem banán, nebo třeba někomu přiměřeně stisknout ruku, tak najednou to prý pro ně tak snadné není. Uchopit banán pro ty humanoidní roboty je velký problém. Největším problémem totiž zůstává hmat. Robot na rozdíl od člověka automaticky nepozná ani hmotnost povrch, ani to, že mu předmět začíná klouzat. No a odborníci proto vyvinuli robotickou ruku s hmatovými senzory, které tyto informace převádějí na data. Robot díky nim zjistí, kde předmět drží a jestli netlačí příliš málo, nebo naopak tak silně, že by ho klidně mohl poškodit. Podle profesora Ingmara Posnera z Oxfordské univerzity jsou právě běžné činnosti, jako je manipulace, montáž nebo rozebírání věcí pro roboty stále velkou výzvou. Jinými slovy, dělají machry a záchod mají víte kde jako. Na vědecké výstavě v Londýně odborníci představili také takzvaného bimanuálního robota. Taky jsem nevěděl, co to je. Je to stroj, který pracuje oběma pažemi současně podobně jako člověk. Jeho pohyby pomáhá vylepšovat i umělá inteligence, která se učí z informací získaných pomocí senzorů. Už jsme tu s Lukinem měli několikrát v raní zdě to, že humanoidní roboti už přitom pronikají do běžného života. Například v německém městě Pocking pomáhá v obchodě robot Scotty. Mám pocit, že zrovna o něm jsme informovali. Zákazníky přivítá, poradím, kde zboží najdou a dokonce je na správné místo dovede. Jen s tím opatrným podáním ruky ještě musí trochu potrénovat, jak jste slyšeli, takový ucho banánu a tak dále. Ještě velké, ale velké problémy. Uvidíme, kam se tedy dostanou odborníci ve vývoji tady těchto robotů, protože jde vidět, že opravdu nějaká ta úskalí tam stále a stále jsou.
0: No tak kolika se taky říkalo, že ty humanoidní roboti barskomu seberou práci, že? Má to normální práce samozřejmě není, ale určitě se nebudou humanoidní roboti teďkom, když neumějou ten stisk jako nějak lehce udělat, tak nebudou určitě na panských veřejných záchodech jako pomáhat, že?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: bude tady s námi v páteky Ray Dalton. Malenovice mají zmizet ze seznamu zón pro rychlejší výstavbu solárních elektráren. I o tom vás budou informovat čerstvé páteční jihomoravské zprávy s datem 17.7.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun. Stačí jeden správný tip na soutěžní otázku. Jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kiosk při nákupu

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: www.klimastyle.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Podivínský mazec, co to jako je?
3: Neposloucháš? Nevíš?
4: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Hezký pátek, za

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Břeclavské školy o prázdninách prochází proměnami a Malenovice mají zmizet ze seznamu zón pro rychlejší výstavbu solárních elektráren. Místo školního zvonění jsou teď v břeclavských školách slyšet vrtačky, brusky a kladiva. Město během letních prázdnin investuje do oprav a modernizace základních i mateřských škol zhruba 17 milionů korun. Největší akcí je kompletní rekonstrukce kuchyně na základní škole na Valtické za téměř 15 milionů, včetně nového vybavení a vzduchotechniky. Na základní škole Jana Noháče ve Staré Břeclavě vzniká samoobslužný výdej jídel, který má omezit plýtvání, a přestavbou zborovny také nová třída. Mateřská škola Osvobození v Poštorné dostane za zhruba milion korun novou střechu. Původní sloužila 60 let. Úpravy čekají i základní školu Kupkova, kde se bývalý školnický byt promění ve zborovnu, kuchyňku a učebnu a vzniknout by měla také nová polytechnická učebna. Přestavba Jundrovského mostu mezi brněnským Jundrovem a Žabovřesky nabírá zpoždění. Původně měla začít v polovině letošního roku. Podle magistrátu se ale práce rozběhnou nejdříve ve druhé polovině příštího roku. Potrvají přibližně 2 roky. Důvodem je složitá majetkoprávní příprava. Zlínský magistrát vítá návrh ministerstva životního prostředí na vyškrtnutí oblasti Malenovice Svárovec ze seznamu akcelerační zón pro rychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren. Město proti jejímu zařazení dlouhodobě namítalo střet s ochranou přírody, krajiny a dalšími veřejnými zájmy. Odpůrci upozorňovali také na umístění ve svahu nad obcí, kde jsou nyní sady a pole, a proti záměru vznikla petice s téměř 2,5 tisíci podpisy. Ministerstvo navrhlo výjmout i další podobné lokality kvůli možným dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Konečné rozhodnutí ještě musí schválit vláda.
3: Počasí. Je to tak, v závěru pracovního týdne nás čeká tropické počasí s teplotami až 34 stupňů Celsia. Na jihu kraje může být i výjimečně až supertropických 35, ve Zlínském kraji maximálně 33 stupňů. Obloha bude polojasná až oblačná a dopoledne většinou beze srážek. Kolem poledne ale začne přibývat přehánek a bouřek, místy bohužel mohou být i silné. Nejčastěji by se ale měly objevit v podvečer a máme počítat opět a znovu s nepříjemným dusnem. Jak to máme s aktuálními teplotami? V Vacenovice 23, po 24 stupních Celsia měříme v Boleradicích a Sokolnicích. Zdravíme i do Uherského Hradiště, kde máte letních 25.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Pozor stále na Brněnsku před Ivaní směrem od Pasohlávek, jak už od nás víte, srazila se tam 2 osobní auta, počítejte i nadále se zdržením, stejně jako v Brně v Královopolském tunelu ve směru na Žabovřesky, kde zasahuje policie u uvízlého vozidla. Šťastnou páteční cestu.

0: A my jsme velmi rádi, že nekončení vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy naopak nabírá na obrátkách, protože do studia dorazila Verča. Ahoj!
1: Ahoj!
0: O tobě se ví, že chodíš ráda.
1: Ano.
0: Že chodíš ráda jakože sama třeba i na procházky.
1: Ano.
0: No a tak se jedna takové delší procházce budeme věnovat, protože na Cyrilometodějské stezce, kterou možná znáš, aha, už poutící nebudou muset spoléhat jen na pevnou víru a pevný močový měchýř. Zlínský kraj jim totiž chce cestu výrazně zpříjemnit a my prozradíme milovníkům chození jak.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ty jsi, myslím, šla v tom Španělsku, kolik to bylo kilometrů?
1: Tady to mám, 430.
0: 430 kilometrů, jak se to přesně jmenuje, kompo?
1: Camino de Santiago.
0: Tak, a u toho se krásně rozhýbala v klidu, v pohodě,
1: ano.
0: Že? Ale nemusíme jezdit až tak daleko.
1: Nemusíme.
0: Protože i tady máme spoustu fantastických turistických tras a další přibydou, přesně řečeno, vylepšení, protože poutníci a turisté se mohou těšit na lepší zázemí podél Cyrilo-metodějské stezky ve Zlínském kraji.
1: Tak končí na Velehradě, ne?
0: Parádička. Kraj tam chce vybudovat odpočívky, jednoduchá nocoviště, kompostovatelné toalety a také nové milníkové kameny. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun a hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Stezka je sice pravda už dnes vyznačena turistickými značkami a vlastním logem, podle kraje ale chybí místa, kde se lidé sednou, kde si odpočinou, kde přespí, nebo kde se schovají před nepříznivým počasím. Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících přímo podél trasy, ty už dokonce vytipovali vhodná místa, kraj zajistí pořízení a instalaci vybavení, potom ho zdarma převede na obce, které se budou starat o údržbu a my jako poutníci a turisté si to budeme užívat taky. Cyrilometodějské trasy mají stovky kilometrů a vedou nejenom Českem, ale také dalšími evropskými zeměmi, připomínají místa spojená s Velkou Moravou a působením svatých Cyrila a Metodě. Jinak milníkové kameny zatím stojí ve Velehradě, v Žítkové a také ve skálce u Trenčína na Slovensku.
1: Zní
0: to krásně. Takže přátelé, až vám dojdou síly, bude kde posedět, bude kde přespat, no a díky těm kompostovatelným toaletám budeme moci i v klidu rozjímat.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Michael Jackson v pátek na rádiu Jich a teď...
1: Šlápněte s rádiem Jich do pedálů na novém elektrokole za 50 tisíc korun.
0: Řekl ti, vyhrát kolo v hodnotě 50 tisíc korun a šlápnout pořádně do pedálů, tak si na to kupí mají nové boty.
2: Ale jo, jako, tak když už ušetříš za kolo.
0: No jistě, a to kolo je velmi blízko našim posluchačům rádia Jich, rádia Jižní Moravy. Troufnu si říct, že klidně už o víkendu budete moci,
2: no,
0: v případě, že uspějete, brázdit některé ty cyklostezky. Při nejhorším máš pondělí.
2: Při nejhorším.
0: Když už bude zase o kapičku lepšejší počasí, má se lehce ochladit, aby člověk byl v klidu a v pohodě. Přesně tak. Tak dámy a pánové, my hrajeme vlastně o elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun. Značky?
2: Značky Crucis.
0: Se středovým motorem?
2: Ano, Panasonic.
0: No, a to je kombinace, dámy a pánové.
2: Od Top Cyclokio.
0: To je taky velmi podstatné. A co je taky velmi důležité, abych řekl, že elektrokolo je takový v podstatě chytrý parťák, protože on tě nechá šlapat, ale potom, když už jakože nemůžeš, nebo jestli nebo sobě v nějaký krpál, tak on ti vlastně pomůže a ukáže ti, že je skutečný přítel. A pevně věříme, že si to zasloužíte, že díky němu dojedete dál, pořád se budete moci v cíli cítit dobře, neunavení, nebudete se tam cítit, jak kdybyste zdorali Tour de France, ne?
2: Ale zároveň s dobrým pocitem, že jste pro to zdraví něco udělali.
0: Přesně, to jsou fantastické kombinace. Ale teď k tomu nejpodstatnějšímu. Co je vaším úkolem?
2: Vaším úkolem je správně odpovědět na naši soutěžní otázku, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclokio při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok.
0: No je to pořádná částka v řádu milionů korun. A tak bereme od chvilku plus minus 100 tisíc. Vy třeba řeknete milion. A když to bude to správné, tak to bude jako dobře pro vás.
2: My tomu rozumíme, ano.
0: A já bych na jedné straně chtěl strašně poradit, ale zase bych se taky nechtěl dostat do nějakých komplikací. Jako,
2: ne,
0: jo?
2: Ne.
0: Víš co, víme, že naši posluchači to v předchozích soutěžích o barsjakou cenu zvládli sami.
2: No
0: ne?
2: Jasně, já zvládnu to i teďka. Tak já jim věřím.
0: Dáme jim příležitost přes linku
2: 518-345-678,
0: kterou aktivujeme právě teď. Tak nám, prosím pěkně, zavolejte k nám sem do studia a řekněte nějakou tu část. Částku, pořádnou nějakou částku. Dobré dopoledne přejeme komu? Haló, slyšíme se tady rádio?
3: Ano, slyšíme.
0: A koho pak tam máme, prosím pěkně?
3: Iva.
0: Iva volá odkud?
3: Z Petrova, z práce.
0: No a Iva je ale pořádná cyklistka, že ano?
3: No, popravdě moc ne, ale ráda bych začala.
0: Fakt, jo?
3: Jo. Takže... My si vždycky se synem na jaro řekneme, že letos tomu dám na frak a nikdy to zatím nevyšlo.
0: No tak to je ale výzva, jak říkají mladí, to je challenge. Je
3: to challenge.
0: Pojďme do toho, Ivo, pojď mě, prosím tě, potěšit správnou cifrou.
3: Zkusím 8 800 000.
0: 8 800 000 korun, že bylo podle tebe ušetřeno, jo?
2: Iva má ráda osmičky.
0: No, Jesus Maria. Tak co, pomohou ti to stěhuláčci, naši posluchačce, začít cyklistickou kariéru? Ne. 8 800 000, ne. Ale víš co, Ivuško, nevymluvaj se na to, že jsi tady nevyhrála. Vždyť ty můžeš mrknout na www.top-cyklo.cz a nějaké kolo si tam koupit a začít tu cyklistickou kariéru. Co ty na to?
3: Určitě mrknu.
0: Super, díky moc, měj se hezky, se ti daří. Ahoj, čau. Tak nám to ani tentokrát bohužel nevyšlo, no.
2: No, tak já nevím, no. Tak se ještě to můžou posluchači zkusit u mě.
0: A jasně.
2: Já to vyjde před víkendem. No, partnerem soutěže je prodej na e-shop Top Cyclo Kyjov a právě letos Top Cyclo Kyjov zvětšilo trojnásobně prodejní plochu v prodejně na Svatoborské ulici, aby se mu tam vešli pohodlně všichni zákazníci a dalo se v té široké nabídce dobře vybírat. A bacha, všechna kola si může zákazník v Top Cyclo Kyjov i vyzkoušet při jízdě, například třeba do kopce. Víc na www.top-cyklo.cz.
0: Mezi náma jde to zkusit aj z kopce, jo? I to je důležité. No, www.radiojich.cz, více o naší soutěži taky na tomto našem webu. Tak vám dále držíme pěsti.
1: Rádio Jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
4: Hi, hi, a jedu. Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti na

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mkalova Fest v Mikulově.

0: připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho! Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: No, 12 minut před 10, taková romanťárna, ale možná je trošku zívačka, za chviličku to rozjede Lady Gaga s peckou Just Dance.
1: No, a je teďka se budeme bavit o reklamách. Já jsem tady totiž našla, že v Kalifornii na střeše sídla firmy Adobe blikaly 3 dlouhé roky, nějaké 4 kruhy. Každých 7,2 sekundy změnili polohu, pořád dokola, prostě nepřetržitě. No a lidi si toho všimli a internet se snažil ten kód jako rozluštit. A teď vznikaly různé prostě ty komunity.
0: Konspirační teorie.
1: No ale hlavně ty komunity, kde to jako řešili a prostě 3 roky na to nikdo nepřišel.
0: Ne.
1: No a pak přišel nějaký softwarový inženýr a ten to prolomil, strávil hodiny analyzováním vzorců. No jo, ale co, to bys čekal, že z toho jako bude něco aspoň zajímavého, ale ani moc ne. Zjistil, že ty kruhy kodují barvy pixelů digitálního obrázku, a to konkrétně nějakého renesančního obrazu Zrození Venuše od Botticelliho.
0: No paráda.
1: Takže 3 roky šifrovaná Venuše na střeše kancelářské budovy. Adobe teď instaluje nějakou novou hádanku a tam teda už něco za to dají tomu, kdo to rozluští. Prvního, kdo ji vyřeší, odmění 2letým předplatným jejich softwaru.
0: No vidíte, tak přátelé, jestli máte rádi ježka v kleci, můžete to zkusit u firmy Adobe.
1: Prosím,
0: když
1: do Kalifornie.
0: Když to rozluštíte, tak získáte předplatné. Zas nějaká kačka ušetřená.
1: Ano.
0: No, tak pojďme tančit Just Dance Lady Gaga.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Zaki Roxette, tady bude sát kojí Joyride. No a nová lávka v Břeclavi propojí oba břehy Dyje. Tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Hezký pátek.

0: Radio ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.radiohit.com.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACCP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@iss.cz. Více informací najdete na www.issho.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Z rádia jich všem krásné páteční dopoledne. Máme minutku.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Nová lávka v Břeclavě propojí oba břehy Dyje a Palackého ulice ve Veselí nad Moravou prošla kompletní proměnou. Břeclav už zná podobu nové lávky, která povede přes Dyj nad splavem. 60 metrů dlouhá stavba propojí nábřeží Antonína Dvořáka s pozemkem u Veslařského klubu. Práce na březích začnou v září, samotná lávka se má usadit jako celek v prvním čtvrtletí příštího roku. Ve Veselí nad Moravou skončila více než rok trvající rekonstrukce Palackého ulice. Obnovily se vodovodní, plynové i kanalizační sítě, elektrické vedení se uložilo do země a z ulice zmizely původní sloupy. Přibyla také nová vozovka, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení, mobiliář a zeleň. Město do stavby investovalo přibližně 20 milionů korun. Další peníze přidali správci sítí. Podle vedení Veselí nad Moravou je dnes Palackého nejmodernější ulicí ve městě.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Dneska polojasno až oblačno, zpočátku bez srážek. Kolem poledne a odpoledne se nám ale bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které můžou být lokálně i velmi silné. Teploty ale tropické a opět dusno. V Jihomoravském kraji naměříme dneska až 34 a ve Zlínském 33 stupňů Celsia. Aktuálně v Brně máte 24, Těmice a Polešovice hlásí 25 a Hrušky 27 stupňů Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: A míříme taky na

0: oni pak taky zamíříme do Šardic. V Šardicích mají totiž už dlouho problém s nestabilními svahy a teď po letech se s nimi začalo konečně něco dělat. Podrobnosti k tomu nabídeme tady u nás na rádiu jich už za několik málo minut. Teď už ale novinka. Where is my husband?
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dostáváte s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. No a naše cesty vedou teď do Šardic, kde se aktuálně zpevňují části nestabilních svahů. Ty působí obyvatelům problémy už pěkně dlouho.

jako vysoce rizikovou a doporučili svahy sanovat. Investice bude 6 milionů korun, z čehož většinu pokryjí dotace. Prudké svahy ohrožují hned několik domácností a k sesuvům půdy tady dochází pravidelně. Nejhorší je situace, když přijdou například nějaké přívalové deště. No ale začíná se na tom teď pracovat. Nad sklepem jedné ze zahrad už se ten svah pomalu mění, dochází k odtěžení kolmých stěn, zešikmení svahu a do něj se pak zavrtají až 3 metry dlouhé tyče, které slouží k tomu, aby svah zpevnili do hloubky. Dělníci musí svahy odkopávat ručně a to

0: přejem z rádia jich hodně štěstí ke všem pracím. Ať to jde všechno dobře, buďte opatrní hlavně. No a snad do budoucna už tyhle nestabilní svahy nebudou v Šardicích trápit vůbec nikoho. Zdravíme tam a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme teď Roxette a jejich Joyride.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hello.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

činasky a zpříjemňovat si to dnešní páteční dopoledne nebudeme jenom další muzikou, ale taky soutěží. Soutěžit už za pár minut o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A abyste ho získali

0: zábavy. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: trojkou skvělé muziky, no a zpříjemníme ho možná i někomu z vás, pokud si dobře tipnete.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Soutěžíme o značkové elektrokolo Krusis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A výhodou takového elektrokola je mimo jiné i to, že vlastně lidi v konečném důsledku na tom elektrokole stráví víc času a najezdí víc kilometrů než na běžném jízdním kole, protože ta jízda je míň namáhavá, ten motorek nám pomůže, když potřebujeme, takže se to rozhodně vyplatí. No a abyste tohleto elektrokolo získali, tak vaším úkolem je správně odpovědět na naši soutěžní otázku. A tou soutěžní otázkou je, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Je to takové dost nepředstavitelné, takže vám napovíme, že ta částka je v řádu milionu korun a tolerujeme odchylku plus minus 100 000 korun. Tak pokud tohle elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov chcete vyhrát, tak volejte právě teď do studia rádia jich na 518 345 678 a my vám ho za správný tip klidně dáme. Tak hezký pátek přejem komu?
2: Dobrý den, zdravím.
0: Ahoj, kdo se nám dovolal?
2: Ahoj, ahoj, u telefonu Ruda, zdravím tě, ahoj.
0: Ruda, ahoj Rudo, odkud nám voláš?
2: Volám z Polešovic.
0: Z Polešovic. A jsi, řekněme, vášnivý cyklista?
2: Zatím jsem to ještě neskoušel, ale asi začnu, jestli to vyjde.
0: Tak jo, takže když vyhraješ elektrokolo, tak si nám tady přísečně zavazuješ, že začneš jezdit, jo? Dobře.
2: No,
0: tak, jo, tak jo, tak už mi jde jenom ten správný tip a můžeš odjet.
2: Jo, takže já si myslím, že těch slev bylo v celkové hodnotě 9 milionů 900 tisíc.
0: 9 milionů 900 tisíc. Vy to máte snad nějak domluvené. Paní před tebou hádala 8 milionů 800 tisíc, no to je pěkné. Tak jo, tak 9 milionů 900 tisíc. Tak půjdeme se podívat, jestli 9 milionů 900 tisíc je ta správná sleva. Držím ti pěsti na nastartování tvé cyklistické kariéry.
2: Ne.
0: Ne, tak nic, tak asi nebude teda. Nebudeš startovat cyklistickou. Nevadí, ale víš co, pokud to nikdo neuhodne, tak to můžeš zkusit za 48 hodin znova a třeba to vyjde. Třeba si tu cyklistickou kariéru nastartuješ.
2: Super, perfektní. A nebo třeba to vyhraje cyklista nějaký, který to potřebuje.
0: Nebo, tak uvidíme, necháme se překvapit.
2: Jasný.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj.
2: Krásný den, ahoj.
0: Tak ani Rudovi to nevyšlo s jeho typem 9 milionů 900 tisíc korun, tak nevím, no, tak zkusíme to zase znova, za pár hodin to zkusíme znova. A děkujeme taky partnerovi naší soutěže, kterým je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov. Díky slevám až 50% jdou v Top Cyklo Kyjov koupit kvalitní elektrokola se středovým motorem už od 30 000 korun, to abyste věděli, kdybyste to kolo tady třeba nevyhráli. No a všechna kola u nich si může zákazník nechat upravit přesně podle svých představ, takže i kdybyste měli nějaké zdravotní problémy nebo zdravotní důvody, proč potřebujete to kolo nějakým způsobem upravit, tak je to možné. Víc se dozvíte na www.top-cyklo.cz a o celé soutěži se taky všechno dozvíte na našem webu Rádia Jich www.radiojich.cz. Tak vám pořád držíme pěsti.
1: V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert Igora Orozoviče do Podivína. Přijďte si vychutnat jedinečný hudební večer plný šanzonu, popu, jazzu i blues v úterý 21. července od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu v Podivíně. Vstupenky pořídíte na SMS ticket. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šidleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarejí koňadry z Vracova. Těšíme se na vás u vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských Bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šarnicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šarnicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

i ti, Maji, držím ti miesto. Páteční Jihomoravské zprávy rádia jich dodá Petr Indra a v nich nám poví třeba o tom, že autobusy mezi Násedlovicemi a Želeticemi pojedou odklonem. Tak zůstaňte s námi a mějte krásný pátek.

0: soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
15: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
16: Za 2 minutky bude 11 z rádia, jich vám přejeme krásné dopoledne.
17: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
18: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
17: www.klimastyle.cz.
19: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
20: Autobusy mezi Násedlovicemi a Žileticemi pojedou odklonem a práce u Hodonínského parku Sadová opět omezí dopravu. Od 20. července do 7. srpna čeká cestující výluka na regionální autobusové lince 661. Mezi zastávkami Žiletice Statek a Násedlovice Kostel pojedou autobusy obou směrně přes Dražůvky, Archlebov a Žarošice. Na objízdné trase přitom nebudou obsluhovat žádné zastávky. Spoje z Kyjova proto dorazí do Násedlovic později a autobusy směrem do Kyjova budou z Násedlovic odjíždět dříve. V Hodoníně se kvůli dokončování revitalizace parku Sadová dočasně změní doprava v okolí. Od 20. do 24. července bude uzavřená silnice u rodinných domů na západní straně parku a jezdit se bude obousměrně po protější komunikaci. Od 27. července do 1. srpna se uzavře naopak východní strana a doprava povede kolem rodinných domů. Jarní sečení trávy na dětských hřištích v Uherském Hradišti letos podle radnice výrazně pokulhávalo. Nejhorší situace byla v Kunovském lese, ve Štěpnicích a v Jarošově, kde se děti místy brodili trávou až po kolena. Kritici upozorňovali také na to, že přerostlé porosty vytváří vhodné prostředí pro klíšťata. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha přiznal, že sečení nebylo dobře zvládnuté a lidé mají právo na kvalitní služby. Za údržbu zeleně odpovídá městská společnost Hrates. Radnice s ní chce jednat a v době nejrychlejšího růstu trávy zvažuje také zapojení externích pracovníků.
0: Radio Jih. Počasí.
16: Na jihu i jihovýchodě Moravy polojasno až oblačno, zpočátku bez srážek. Kolem poledne a taky odpoledne se nám ale bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které můžou být lokálně.

0: napájedla 29 a lednice 30 stupňů.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Zdraví.

ladíte rádio Jich, věříme, že máte příjemné páteční dopoledne. Je před víkendem poslední pracovní den tohoto týdne. Ne pro všechny, já vím, ale zase možná lepší v práci než

0: do té doby hezký pátek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

No a představte si, že docela divoký konec víkendu zažili policisté u Novosedel. V neděli kolem 11. večer se tam pokusili zastavit osobní auto. Jeho řidička ale nezastavila a pokračovala přes hranice až do Rakouska. 28-letou českou řidičku rakouští policisté zadrželi. Její 44-letý spolujezdec ale utekl do okolních polí. Do pátrání se zapojil vrtulník i psovodí se služebními psy. Může se ale zatím

rakouských obcí. Ona ale vinu odmítá. No a případ má po skončení vyšetřování převzít státní zastupitelství v Kornojburgu. Tak uvidíme, jaký bude mít tohle konec.

0: jaký trest z toho nakonec bude vyvozený. My zdravíme všechny policisty, rozhodně nemáte jednoduchou práci, takže díky za vás. A teď už posíláme z playlistu Rádia Jih slovenskou kapelu Tým a Držím ti město.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pojištění a taky řidičák.
1: Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneu servisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

jezdci sami. Policie začala nehody elektrokoloběžek samostatně sledovat před 3 lety a jejich počet od té doby roste. Na Jižní Moravě jich bylo za první polovinu letošního roku 44, zatímco loni za stejné období 7.

testem na drogy. Ale pozor, nejde vždycky jenom o alkohol nebo drogy. Bacha, bychom si měli dát taky na technické parametry koloběžky. Pokud je totiž sedadlo výš než 54 cm nad zemí, tak musí být elektrokoloběžka registrovaná

0: než běžné kolo. Takže i obyčejný výmol může skončit pádem. Takže na tohle všechno pozor. Na elektrokoloběžkách jezdit opatrně, zodpovědně, s přilbou a pokud je potřeba, tak se všemi potřebnými registracemi. Ať už momentálně jedete na nebo v jakémkoliv dopravním prostředku, tak přejem šťastnou cestu a dobrý dojezd a teď už posíláme z rádia jejich další zpátečních hitů, tady je?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezký pátek přejeme, díky, že ladíte rádio, jich blíží se nám poledne, pokud jste zrovna u obědu, anebo se chystáte, tak dobrou chuť a pojďme taky na hudební menu, které máme přichystané my v tu první odpolední hodinku.

0: Hit. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Podivínský mazec, co to jako je?
4: Neposloucháš? Nevíš!
5: 15. ročník Traktoriády Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekokom.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
9: Pro toho, kdo chce žít.
5: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
9: Pro nás bude nebe na zemi.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě teď nám odbyla 12. hodina, my vám z rádia přejem dobrou chuť.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Nová lávka v Břeclavi propojí oba břehy Dyje a Palackého ulice ve Veselí nad Moravou prošla kompletní proměnou. Břeclav už zná podobu nové lávky, která povede přes Dý nad splavem. 60 metrů dlouhá stavba propojí nábřeží Antonína Dvořáka s pozemkem u Veslařského klubu. Práce na březích začnou v září. Samotná lávka se má usadit jako celek v prvním čtvrtletí příštího roku. Sloužit bude pěším i cyklistům a propojí cyklostezkami všechny městské části. Cyklisté se díky ní vyhnou rušné silnici první třídy. Město na stavbu získalo dotace v celkové výši 32 milionů korun. Ve Veselí nad Moravou skončila více než rok trvající rekonstrukce Palackého ulice. Obnovily se vodovodní, plynové i kanalizační sítě, elektrické vedení se uložilo do země a z ulice zmizely původní sloupy. Přibyla také nová vozovka, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení, mobiliář a zeleň. Město do stavby investovalo přibližně 20 milionů korun, další peníze přidali správci sítí. Sídliště Louky v Jarošově v Uherském Hradišti čeká nové sportoviště pro veřejnost. Nabídne hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatnou plochou pro streetball. Stavba za 4 miliony 600 tisíc korun má začít v srpnu a hotová by měla být do konce září. Přesun současného hřiště zároveň umožní rozšířit parkovací kapacity na sídlišti.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Na většině území polojasno až oblačno, zpočátku beze srážek, kolem poledne a odpoledne se nám ale bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek,

0: právě teď 2:02 Hodonín, Nový Podvorov a Velké Pavlovice měří 29 a Dolní Němčí 30 stupňů Celsia.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké brzy.

No i mě v Sokolské ulici směrem do centra stojí porouchaný kamion, tak tady dejte velký pozor. A na Uhersko-Hradišťsku v Bílovicích na místní cestě bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je policie, počítejte s možnými komplikacemi. Tak hlavně opatrně, ohleduplně, taky trpělivě a mějte s rádiem šťastnou páteční cestu, ať už frčíte kamkoliv.

0: jejich záchranu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max. Tohle bude

0: července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
8: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.

srdcem, pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: A teď jdeme soutěžit.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Ano, soutěžíme o značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyo. Jak jistě sami víte, tak elektrokola mají spousty výhod, jsou to vlastně takový jako pomocníci nebo parťáci, kteří pomůžou, zaberou, když my už tolik nemůžeme. A proto, jestli byste takového parťáka na cestě chtěli, tak na rádiu jich ho teď můžete získat. A vaším úkolem je jenom správně odpovědět na otázku, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyo při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Ta částka těch slev je v řádu milionů korun a tolerujem odchylku plus minus 100 000 korun. To už se tam nějak ztratí v těch milionech. Takže jestli chcete tohle značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyo, tak volejte právě teď na 518 345 678 a dejte mi ideálně ten správný tip. Komu přejem hezký pátek?
2: Dobrý den, tady Novotný Aleš.
0: Ahoj, alo, odkud voláš?
2: Hodonín.
0: Z Hodonína. Jezdíš na kole?
2: Jezdím na kole, ale tento rok to trošku flákám, ale mám to v plánu. Protože zrovna v tom Kyjově jsem kupoval asi 3 týdny zpátky si nový kolo, takže...
0: No výborně, tak to tam znáš, máš to odzkoušené, víš, že kvalita, dobré, no tak super. A takže ty svoje vlastní kolo máš?
2: Mám své vlastní kolo asi 23 let, takže...
0: Je, no tak to by se hodilo nové, tak to jo.
2: To
0: no
2: by
0: tak...
2: se hodilo, rozhodně.
0: Tak když mi teďka řekneš ten správný tip, ty slevy za celý minulý rok, tak my ti ho dáme.
2: Pokusím se.
0: Tak jo, tak pojď na to. Tak jaká je podle tebe ta sleva?
2: Myslím si, že to je 5 361 978.
0: Ježiš, takže počkej, 5 361 978. Dobře, tak mám to tady správně, tak jdem to zkontrolovat, jdem se podívat, jestli 5 361 978 je ta správná sleva a není. Ale číslo to bylo, alo, rozhodně krásné teda.
2: Jasné.
0: Tak ti děkujem za zavolání a když to nikdo nevyhraje, tak za 48 hodin to můžeš zkusit znova.
2: Super, tak jo, moc krát.
0: Tak jo, měj se krásně, naslyšenou. Tak tohle byl rozhodně jeden z těch kreativních typů, bohužel Alešovi nevyšel. Tak to můžete během odpoledne s Vlastíkem zkusit zase vy. My děkujeme partnerovi soutěže, kterým je prodejna a e-shop Top Cyclo Kyjov. V Kyjově, v Top Cyclo na Svatoborské ulici nebo na jejich internetových stránkách top-cyclo.cz si přijdou na své i zákazníci na kola bez motoru, mají velký výběr taky dětských kol. Zrovna Aleš nám říkal, že tam

0: Je to taky na náš web www.radio.cz, ať víte všechno potřebné o soutěži a my vám dál držíme pěsti.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šíleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: MKLV Fest v Mikulově.

0: na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Za půl minutky nám odbije 13. hodina z rádia. Přejem krásné páteční odpoledne.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Autobusy mezi Násedlovicemi a Želeticemi pojedou odklonem a práce u Hodonínského parku Sadová opět omezí dopravu. Od 20. července do 7. srpna čeká cestující výluka na regionální autobusové lince 661. Mezi zastávkami Želetice Statek a Násedlovice Kostel pojedou autobusy obou směrně přes Dražůvky, Archlebov a Žarošice. Na objízdné trase přitom nebudou obsluhovat žádné zastávky. Spoje z Kyjova proto dorazí do Násedlovic později a autobusy směrem do Kyjova budou z Násedlovic odjíždět dříve. V Hodoníně se kvůli dokončování revitalizace parku Sadová dočasně změní doprava v okolí. Od 20. do 24. července bude uzavřená silnice u rodinných domů na západní straně parku a jezdit se bude obousměrně po protější komunikaci. Od 27. července do 1. srpna se uzavře naopak východní strana a doprava povede kolem rodinných domů. Jarní sečení trávy na dětských hřištích v Uherském Hradišti letos podle radnice výrazně pokulhávalo. Nejhorší situace byla v Kunovském lese ve Štěpnicích a v Jarošově, kde se tím místy brodili trávou až po kolena. Kritici upozorňovali také na to, že přerostlé porosty vytváří vhodné prostředí pro klíšťata. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha přiznal, že sečení nebylo dobře zvládnuté a lidé mají právo na kvalitní služby. Za údržbu zeleně odpovídá městská společnost Hrates. Radnice s ní chce jednat a v době nejrychlejšího růstu trávy zvažuje také zapojení externích pracovníků.
9: Rádio Jih. Počasí.
6: Venku polojasno až oblačno, postupně se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které můžou být lokálně i silné. Nejčastěji by měly být v podvečer. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 34 stupňů a ve Zlínském 33. No a jak jsou na tom venkovní teploměry? V tuto chvíli minutku po 13. Brno měří 29 stupňů, Žeravice a Pasohlávky po 30 a Dolní Němčí 31 stupňů Celsia.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih, doprava.
6: Zdravím.

z rádiových, krásné páteční odpoledne. Zpříjemňovat si ho za chvilku budeme další muzikou. No a potom se taky povíme o jednom...

0: hudební nástroje, jenomže zboží ve skutečnosti vůbec neměl. Kolik lidí nakonec napálil a na jakou částku si díky tomu přišel, to si prozradíme tady u nás na rádiu jich už za chvilku a za okamžik už taky Bruno Mars s hitem I Just Might.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ladíte rádio, jich máme 13 hodin a 17 minut. No a máme tady taky případ, který se táhne už pěkně dlouho. Uherskohradiští kriminalisté obvinili 23-letého muže, který podle policie podváděl lidi přes bazarové portály a sociální sítě. Pod falešnými jmény nabízel různé zboží, jako stavební materiál, sportovní potřeby, anebo třeba dokonce hudební nástroje. Vždycky chtěl peníze předem, anebo alespoň poštovné, jenomže nabízené věci nejenomže neměl v plánu vůbec poslat, on by ani nemohl, jelikož je vůbec nevlastnil. Policisté zjistili, že využíval přes 40 bankovních účtů, falešné facebookové profily i e-maily a na jeho účty poslalo

Za 16 měsíců si celkem přišel na víc než 1 100 000 korun. Za podobné jednání už byl dřív odsouzen a odseděl si 15 měsíců a teď mu v novém soudním procesu hrozí až 5 let vězení. Jako musí se mu nechat, že to bylo jak job na plný úvod.

0: pomoci a my z rádia ich gratulujeme a děkujeme, a to jak umělcům za tenhle ten počin, tak taky záchranářům za jejich vele důležitou práci. A z rádia ich posíláme za moment taky už další muziku, tak krásné odpoledne.
1: Rádio jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.

0: www.klimastyle.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: z rádia i já mluvím jak lenochod, protože čekám, až se tady Vlastík by tady všechno stihnul si dát sluchátka. Všechno čo Vlastí?
1: Ano, ale na to nejdůležitější nemyslíš. Sedm, prosím tě, dej mi, prosím vás, abyste viděli, tak sedmička je hlasitost sluchátek, protože ten, kdo kdy pracoval v rádiu, tak ví, že většinou, ale my máme zase dobrý sluch, potom si myslím. Někteří jsou dělostřelci, protože to mají jakože...
0: To je neuvěřitelné. Ale třeba někteří to mají zase tak potichu, že já bych se zbláznila, kdybych to takové, já to
1: ano,
0: neslyším.
1: Prostě. Ano, ano, to právě nechceme vůbec zmiňovat našeho kolegu Petra Indru, že
0: vůbec
1: jo?
0: Vůbec ho nechceme zmiňovat.
1: Protože on kdyby to slyšel, tak...
0: Ale on zase myslí, že nejsme normální my, jemu to rve uši strašně. No,
1: právě, no, takže prosím vás, tohle to je jakože to sedm. Tak já doufám, prosím tě, že mám ty dvě slova správně. Mm-hmm. Takže, jo, takže Evod Nekýv.
0: Víkendové.
1: Ano. Inalp.
0: Plány.
1: Ano, jaké máš víkendové plány?
0: Jaké mám víkendové plány? No prosím tě, já nevím, protože já furt tak jako zkoumám, jak to tam bude, s tím, bude a nebude s tím počasím. Ale asi pojedeme do zoo. A když teda nebude pršet.
1: Mm-hmm. A řekni nám, co nesledujeme počasí, jak má zítra být.
0: No, jako. Nevím, právě má být horko a mám tam sem tam i nějaký jako déšť, ale myslím si úplně, že z toho nic nebude. Mi to tam totiž každý den. Já jsem se teda dívala jenom na mém iPhone nějakém počasí, jo. Ale mi to tam vždycky ukáže nějaký déšť. A já nevím, je pravda teda, že když ho tam mám, tak tady v Hodoně prší, ale nám tam teda rozhodně neprší.
1: Jo, asi ten iPhone nefunguje v Šardicích.
0: Asi ne.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Tak teda to nevím, kde se mi tady naběhlo, tak ještě jednou mistr Teddy Swims. Co jste slyšeli před malou chvíli, tak

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
3: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Na Dyji se dnes nachází až 1,5 tuny uhynulých ryb. Jihomoravský kraj připravuje plán rozvoje do roku 2034 a Břeclavská Charvátská Nová Ves má nový bankomat. Pásmo uhynulých ryb na Dyji sahá až k Zámecké Dyji. Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka se u výpusti ze Staré Dyje do Dyje nachází odhadem 1,5 tuny mrtvých ryb. Příčinou je podle rybářů nedostatek kyslíku ve vodě, který spotřebovávají sinice. Hasiči vodu provzdušňují už od čtvrtka a na místě pracovalo celkem 7 zařízení. Podle místních ale zásah přišel pozdě. U Janohradu pomohl rychlý zásah rybářů a hasičů hodnoty kyslíku dočasně zvýšit. Podle rybářů ale tak vážnou situaci v místě dosud nezažili. V Zámecké Dyji a Rédii budou během dne odstraňovat ryby, které v posledních dnech uhynuly. Povodí Moravy zároveň manipuluje se stavidlem a v místě nechá instalovat nornou stěnu, která zachytává nečistoty na hladině. Jihomoravský kraj začal připravovat novou strategii rozvoje pro období let 2028 až 2034. Dokument má určit hlavní priority regionu a reagovat na změny v demografii, klimatu, energetice, bezpečnosti nebo nových technologiích. Zaměří se také na dopravu, zdravotnictví, sociální služby, dostupnost bydlení a rozdílné potřeby jednotlivých částí kraje. Na jeho přípravě se budou podílet odborníci, univerzity, města, obce i krajské organizace. Tematické pracovní skupiny začnou pracovat na podzim. Hotová strategie by měla být do konce příštího roku. Obyvatelům Charvátské Nové Vsi už slouží nový bankomat v budově pobočky knihovny na Lednické ulici. Město tím vyhovělo dlouhodobému přání místních lidí. Dohodu se podařilo uzavřít s komerční bankou, které má Břeclav svůj účet. Bankomat je zabudován do hlavních vchodových dveří a proto bude dostupný nepřetržitě i během plánované rekonstrukce budovy. Kvůli jeho instalaci musel vstup projít stavebními úpravami, aby splnil bezpečnostní požadavky banky. Kromě výběru hotovosti nabídne i další služby, například vklady, správu platebních karet, placení složenek nebo dobíjení kreditu.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Ve Tvaroži na Lhotě a v Uherském Hradišti měříte aktuálně 31 stupňů Celsia, ve Zlíně a v Hustopečích je to potom 30 stupňů. Zítra bude proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Pojďme se podívat také na silnice. V Brně, v Holcově ulici u křižovatky s Ostravskou se střetla dvě osobní auta a provoz je částečně omezen. Počítejte se zdržením v koloně. Na Brněnsku na silnici třetí třídy u Bratčic se srazilo osobní auto s nákladním. Z opatrnosti je vozovka průjezdná kivadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

Přesně 3 minuty po 14. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a tuhletu hodinku budeme blahopřát dnešním oslavencům, takže pokud máte někoho ve své blízkosti, pošlete jeho jméno, příjmení a odkud je na 606 703 889.

0: Moravy. Mám tady vzkaz od naší kolegyňky Peťky, která vysílá o víkendech. Píše mi, že jestli by to bylo možné, jestli bych mohl pozdravit příměstský tábor Léto s Legem ve Veselí nad Moravou, všechny děti a hodnou vedoucí Bohunku, tak samozřejmě zdravíme všechny děti i hodnou vedoucí Bohunku na Léto s Legem ve Veselí nad Moravou. Za chviličku určitě pošleme taky nějaké krásné písničky. 14 hodin 9 minut, to je aktuální čas. Také dnes si po dalších dvou hitech pro dobrou náladu dáme vtípek, který je spojený s dnešním dnem, který je mimo jiné dnem tetování. Nepřijdete o moudro na každý den a samozřejmě, že budeme blahopřát dnešním oslavencům. Celé jméno a obec, odkud oslavenec nebo oslavenkyně pochází, je tak bez další omáčky. Pošlete na číslo 606 703 889. 606 703 889. Celé jméno a obec, odkud oslavenec je. Pošlete na tohleto číslo a když to stihnete během následující písničky, tak rozhodně to zazní taky v našem éteru.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nich jen to nejlepší, hlavně naší Martince Krejčiříkové, Martince Pazdiorové do Otrokovic a Martince Hálové z Kyjova a gratulace letí také tobě, kdo dnes 17. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Martin Kének ze Zlína, Nikola Přibilová z Dubňan nebo Roman Žiga z Veselí nad Moravou. Tak všechno nehezčí. Nestíhá. 17.7. je mimo jiné den tetování, světový den emoji a den broskvové zmrzliny. Pro dnešní den jsem vybral osobnost, kterou zná snad každý, kdo někdy zapnul televizi v 80. nebo 90. letech. Je to David Hasselhoff, hvězda seriálu Knight Rider a Pobřežní hlídka, který dnes slaví své 74. narozeniny. Ačkoliv je to showman každým coulem, jeho přístup k životu je vlastně velmi inspirativní. Jeho citát pro každý den zní následovně: sny se stanou skutečností, pokud na nich budete tvrdě pracovat a nikdy se nevzdáte. I ten největší snílek totiž potřebuje kousek té poctivé práce

0: aby se jeho představy změnily v realitu. Takže ať už dnes v práci doděláváte poslední úkoly nebo doma plánujete, jak si užijete ten nadcházející víkend, nezapomeňte, že i malé kroky vedou k velkým věcem. No a když máme ten den tetování, ptají se mě, proč nemám tetování. Odpovídám, má cenu lepit samolepky na Ferrari?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jeho zálusk, protože už dneska jsme měli další telefonáty, jak to vypadá, i otázky na to, jestli budou někdy zveřejněny ty tipy, které už byly. Je důležité poslouchat vysílání Rádia Jih a hlavně teda tipovat, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. To se vás dneska ptáme a vy teďka voláte na číslo 518 345 678, protože ten, kdo bude úplně první, tak má šanci tipovat. Telefon nám vyzvání, já ho zvedám. Halo, halo, tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Ivoš.
0: Nazdar Ivoši, odkud nám voláš?
1: Ze Židlochovic.
0: Ze Židlochovic, a co provádíš v takovém horku, prosím tě?
1: Jedu z práce.
0: Jedeš z práce, takže už pohoda a až pondělí jdeš zase zpátky, jo?
1: Určitě.
0: No, to, kdyby to teďka slyšel šéf, tak ten má radost, člověče.
1: Je a takhle. Je, tak my víkendy většinou neděláme.
0: Jo, tak to je dobrý. Tak prosím tě, ještě jednou, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok? Jaký je tvůj tip?
1: No, myslím si, že to bude 3 575 000.
0: Dobrá, já si to tady značím. 3 575 000. To je tvoje odpověď, jo?
1: Ano.
0: Dobrá, tak zkusíme, jestli jsou to opravdu ušetřené 3 575 000, které typuje Ivoš ze Židlochovic. Ne, tak ani 3 575 000 to není. Ivo, děkujeme, měj se krásně, hezký víkend,
1: taky
0: čau.
1: Taky díky a pěkný víkend, ahoj.
0: Taky, čau. A vy ostatní nebuďte smutní, protože když budete poslouchat Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak rozhodně budete mít šanci tipovat a potom vyhrát právě to elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. Partnerem soutěže je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov v Kyjově v Top Cyklo na Svatoborské ulici nebo na jejich internetových stránkách top-cyklo.cz si přijdou na své i zákazníci na kola bez motoru, mají velký výběr dětských kol, kol horských s předním, ale i se zadním odpružením, karbonových, silničních a grevlových kol, tak se určitě podívejte taky na jejich webové stránky. Držíme vám pěsti a pokud jste se nedovali, tak vám zatím posíláme další hity pro dobrou náladu.

0: www.bike.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Integrovaná střední škola Hodonín přijme od 1. září 2026 vedoucí školní jídelny. Výhodou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, praxe v kuchyni, uživatelská znalost práce na počítači, zkušenosti s vedením týmu a znalost hygienických předpisů HACCP. V případě zájmu zašlete svůj životopis paní Macalíkové na e-mail ekonom@issho.cz. Více informací najdete na www.issho.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: 34 minut. Tak a co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Rozhodně se půjdeme podívat tam, kam můžete dneska večer vyrazit, protože po frekvencích rádia jich teď míříme do Přibic. Ano, tělovýchovná jednota Přibice zve na rokovou letní noc. Už dnes, tedy v pátek 17. července, od 8 večer se na fotbalovém hřišti můžete těšit na pořádnou porci živé muziky. K tanci i poslechu zahrají kapely Naklid, Patent Rock a Tract Rock. Občerstvení bude zajištěno a vstupné je 150 korun. Fotbalové hřiště Přibice dnes od 8 večer a letní noc.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na hornácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Hornácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

jsem Vlastně Macík, díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že zastávkové jízdní řády si cestující na jihu Moravy nově vyhledají snadněji. Jak to uslyšíte?

0: Radio Jih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš? 15. ročník traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
12: Hezké páteční odpoledne, necelé 3 minuty, bude 15 hodin.
13: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
14: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
13: www.klimastyle.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Zastávkové jízdní řády si cestující na jihu Moravy nově vyhledají snadněji a o garáže v bývalé cihelně v Brně Řečkovicích se vede spor. Na webu integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje přibyla nová verze zastávkových jízdních řádů. Cestující si díky ní mohou jednoduše vyhledat, stáhnout nebo vytisknout přehled odjezdů z konkrétní zastávky. Novinku ocení hlavně lidé v Břeclavi a Znojmě, kteří o tuto možnost podle vedení kraje žádali. Zastávkové jízdní řády jsou k dispozici také pro příměstské linky v okolí Brna a vybrané linky městské dopravy. Zájemci je najdou na webu integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v sekci jízdní řády. K dispozici tam zůstávají také klasické linkové jízdní řády, které zobrazují odjezdy ze všech zastávek na trase. V Brně Řečkovicích se rozhořel spor o 115 garáží v areálu bývalé cihelny ulice Podpěrova. Městská část chce zanedbané území do budoucna proměnit, vlastníkům proto vypověděla nájem pozemků a požaduje odstranění staveb. Část majitelů ale žádá finanční náhradu a tvrdí, že v jiných částech Brna město podobné garáže vykupuje. Radnice namítá, že podle jejího právního názoru na kompenzaci nárok nemají a bezplatné převedení garáží považuje za hospodárný postup. Stížností vlastníků se nyní zabývá brněnský magistrát. Podle něj je ale konečné řešení v pravomoci městské části. Co přesně by po odstranění garáží mělo na místě vzniknout, zatím není jasné. Řidiči na dálnici D2 v Brně musí o víkendu počítat s omezením kvůli stavbě nového mostu na křižovatce s D1. Ode dneška od 8 večer do zítřka do 6 hodin bude uzavřený pás ve směru na Břeclav a doprava povede v protisměru jedním pruhem v každém směru. Modernizace dálničního uzlu za více než 3 miliardy korun má být hotova v listopadu příštího roku.
17: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
15: Rádio Jih. Počasí.
12: V Mikulčicích a v Bílovicích u Uherského Hradiště máte teď na venkovním teploměru 32 stupňů Celzia, ve Vrbici a v Boršicích potom 31. V sobotu bude proměnlivá, občas velká oblačnost. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celzia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih, doprava.
12: Zdravíme všechny za volanty, pozor na Brněnsku, v Nedvědicích směrem od Ujčova havrovala dvě osobní auta, místo je průjezd na jedním jízdním pruhem a na dálnici D1 na 202. kilometru směrem z Brna na Vyškov došlo v koloně k požáru osobáku, očekávejte narůstající zdržení. Ať už jedete kamkoliv, přejeme vám z rádia šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
12: A teď už vám posíláme Jennifer Lopez, za chvíli bude taky Anna Naklap. Hezké páteční odpoledne.
18: Já tu s

0: vás, kteří máte rádi kriminálky. Břeclavský stavař Petr Omelka totiž vydává svou první knihu s názvem Hříšné Břeclavsko. Nabídne 137 skutečných kriminálních příběhů z regionu z období první republiky, konkrétně z let 1919 až 1938. Autor je vyhledával v dobových Lidových novinách a Moravské Orlici a nejasnosti ověřoval i z dalších zdrojů. V knize najdete drobné krádeže, rvačky, vyloupené pokladny i brutální vraždy. Text navíc doprovodí staré pohlednice. Kniha se na pultech objeví 30. července a Omelka už pracuje také na pokračování, které se zaměří na kriminální příběhy z Hodonínska. Tak držíme pěsti, ať se kniha výborně prodává.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak podle vaší chuti samozřejmě, protože přichází Zbyněk Kopeček, Vinařovo okénko a dnes na téma slevové kampaně na sklizeň Hrozna. Tak rozhodně dejte volumáne doprava.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pekelná vedra pokračují. Ve vinicích dostávají zebrat zejména mladé výsadby a keře otočené jihozápadně na tvrdých půdách. Spousta vinařů začalo aktivně zalévat, ale mnohdy je to jen marný boj. Nehledě na blízký akutní nedostatek vody. Nakonec sinicemi zarostlé Pálavské jezera jsou toho jasným příkladem. Léto ale běží dál a co nevidět začnou první sběry raných odrůd na burčáky. A myslím, že jestli to tak půjde dál, vinobraní začne daleko dřív než v minulém roce. Vinaři asi nebudou chtít příliš zralé hrozny a začnou se sběrem dřív, aby vína měli aspoň nějaké kyselinky. A tak i my ve vinařském domě jsme se přizpůsobili a spustili jsme dřív slevové kampaně na vinařský materiál, který budete potřebovat při sklizni. A to neplatí jen o materiálu. Platí také klíčové varování našich enologů a to zní. Řešit technologické postupy až v momentu, kdy jsou hrozny na mlýnku, je nejčastější chyba. Pod časovým tlakem vznikají zbytečné omily. Připravte si sklep v červenci, v září už budete jen v klidu sklízet. Přesně tak. Jsme připraveni vám poradit se vším, co se týká použití přípravků i technologií. Nabízíme velmi kvalitní věci v řadě firmy Hill. Firmy Hill je záruka kvality za rozumnou cenu. Všechny produkty osobně testujeme a používáme ve vlastních vinařstvích. A to od ošetření hroznů až po finish předlahování. Naplánovali jsme také speciální akci, kdy chceme poradit vinařům, jak a na co který produkt použít a za jakých teplot, pH a mnoho dalších užitečných rad nejen při práci s produkty Firmy Hill. Naši enologové se tak na vás budou těšit a to si prosím poznačte do svých diářů v posledním červencovém týdnu od 27.7. do 31.7.2026. Celý týden vám budou k dispozici, tak prosím přijďte, určitě nebudete litovat. V tuto dobu také probíhají slevové akce na mnoho našeho zboží. Na Mátkově třeba čerpadla nebo filtry, ale také sady. Máme jako jediní sady na výrobu vín, tedy kompletní balíček na výrobu 100 litrů vína, který obsahuje veškeré přípravky nutné k produkci špičkového vína. A nejen to, jednotlivé sady jsou zaměřeny přímo na odrůdu, kterou potřebujete. Máme tedy sady například na Chardonnay, Vlašák, Veltlínu, Muškát, Hibernál, Pálavu, Tramín a mnoho dalších. Máme také sady na pálenkové ovoce, jako sady na sajdry, trnkovice, šumivé vína nebo i medovinu. Výběr je ale opravdu velmi široký. Vše jde dohledat na našem e-obchodě www.vinařskydum.cz. Ale daleko lepší bude se stavit a vybrat si na místě i třeba po konzultaci s našimi enology. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydum.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Floor, If Dreams, 15 hodin 29 minut. Po další trojice hitů pro dobrou náladu budeme mluvit o oblíbených večerech plné italských kuchtí, tak si na to rozhodně počkejte. A už teďka, tedy půl hodinu předtím, než to odstartujeme, můžu slíbit, že dnes naposled vám v odpoledním vysílání nabídneme dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Stačí poslouchat po 16. hodině tajemný jich, odpovědět správně, no a potom už jenom čekat, že budete mít dneska štěstí a opravdu tady tyhle ty dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice si odnesete. Tak budeme držet pěsti.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedlecí u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno

0: 15 hodin 42 minuty na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jiží Moravy. A pozor, Bystro Stodola v Opatovicích pokračuje v oblíbených pizza večerech. Těšit se můžete na stejnou nabídku i ceny jako v minulém roce. Pizzu si můžete vychutnat přímo ve Stodole, kvůli velkému zájmu je ale doporučená rezervace. K dispozici je také rozvoz do vzdálenosti 10 km zdarma, nad 10 km potom za 49 korun. Tak já si myslím, že tady tohleto byste si rozhodně neměli nechat ujít. Začíná to dneska od 16 hodin, to znamená za nějaký 15 minut a bude to pokračovat až do 9 večer. Tak my samozřejmě do Opatovic zdravíme za chviličku, nebo hned teď pošleme další hity pro dobrou náladu. Tady je Kurt Nielsen, za chvíli taky Cyril, anebo Kapitán Demo a Zlatíčka.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Mikulčice v hodnotě 780 korun, k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun, tak startujeme po dopravním servise, ale ještě předtím přijde kolega Petr Indra a bude mít informaci třeba o tom, že Břeclavská Chorvátská Nová Ves má nový bankomat. Počkejte si na podrobnosti.
1: Šla

0: soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Na Dyji se dnes nachází až 1,5 tuny uhynulých ryb. Jihomoravský kraj připravuje plán rozvoje do roku 2034 a Břeclavská Charvátská Nová Ves má nový bankomat. Pásmo uhynulých ryb na Dyji sahá až k Zámecké Dyji. Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka se u výpusti ze Staré Dyje do Dyje nachází odhadem 1,5 tuny mrtvých ryb. Příčinou je podle rybářů nedostatek kyslíku ve vodě, který spotřebovávají sinice. Hasiči vodu provzdušňují už od čtvrtka a na místě pracovalo celkem 7 zařízení. Podle místních ale zásah přišel pozdě. U Janohradu pomohl rychlý zásah rybářů a hasičů hodnoty kyslíku dočasně zvýšit. Podle rybářů ale tak vážnou situaci v místě dosud nezažili. V Zámecké Dyji a Staré Dyji budou během dne odstraňovat ryby, které v posledních dnech uhynuly. Povodí Moravy zároveň manipuluje se stavidlem a v místě nechá instalovat nornou stěnu, která zachytává nečistoty na hladině. Jihomoravský kraj začal připravovat novou strategii rozvoje pro období let 2028 až 2034. Dokument má určit hlavní priority regionu a reagovat na změny v demografii, klimatu, energetice, bezpečnosti nebo nových technologiích. Zaměří se také na dopravu, zdravotnictví, sociální služby, dostupnost bydlení a rozdílné potřeby jednotlivých částí kraje. Na jeho přípravě se budou podílet odborníci, univerzity, města, obce i krajské organizace. Tematické pracovní skupiny začnou pracovat na podzim. Hotová strategie by měla být do konce příštího roku. Obyvatelům Charvátské Nové Vsi už slouží nový bankomat v budově pobočky knihovny na Lednické ulici. Město tím vyhovělo dlouhodobému přání místních lidí. Dohodu se podařilo uzavřít s komerční bankou, které má Břeclav svůj účet. Bankomat je zabudován do hlavních vchodových dveří a proto bude dostupný nepřetržitě i během plánované rekonstrukce budovy. Kvůli jeho instalaci musel vstup projít stavebními úpravami, aby splnil bezpečnostní požadavky banky. Kromě výběru hotovosti nabídne i další služby, například vklady, správu platebních karet, placení složenek nebo dobíjení kreditu.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Hodonín, Babice, Jalubí a Archlebov. Tady máte aktuálně 32 stupňů Celsia. Zítra bude proměnlivá, občas velká oblačnost. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 26 až 29.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Pozor si dávejte na příjezdu do Kunovic ve směru z Uherského Hradiště. Tady bourala 4 osobní auta, počítejte s kratší kolonou. A na Zlínsku za Luhačovicemi směrem do Biskupic havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Připravte se na zdržení. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Tajemný.
3: A je to tady, jak jsem říkal, dnes naposled vám v odpoledním vysílání nabízíme 2 vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Do hry se dostanete jednoduše, stačí odpovědět správně na dnešní soutěžní otázku a dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli na Slovanském Hradišti v Mikulčicích najdeme také rozhlednu. Co myslíte, je tam nebo tam není rozhledna? Odpovědi pošlete hned teď zprávou přes WhatsApp nebo SMS-kou na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože ve hře, jak jsem říkal, tak jsou 2 vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Když se podíváte taky na naše webové stránky, tak tam tady tu finskou saunu najdete, je moc krásná, je totiž nová, je luxusní, je celoroční, je z osiky a termosiky pro nadstandardní komfort a soukromí. Také tady můžete a zažijete špičkové ochlazení v unikátní ručně vyrobené dubové ochlazovací vaně s neustálou cirkulací filtrací vody. No a navrch jako takový bonus a třešinka na dortu, propojení s lázeňskou kavárnou a venkovním dvorkem. Na hosty čeká 5hvězdičkově ošetřené pivo Bernard, alko i nealko greb a lehké jídlo, včetně čerstvých salátků. www.lázněmikulčice.cz, podívejte se tam a hlavně odpovězte na dnešní soutěžní otázku. Pátráme potom, jestli na Slovanském Hradišti v Mikulčicích najdeme i rozhlednu. Ano nebo ne?
1: Tajemný.
4: správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dívám se, že na číslo 606 703 889 už chodí správné odpovědi.

0: Coldplay, Viva La Vida na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy.
1: Tajemný Jih, tajemný.
0: My jdeme rekapitulovat dnešní Tajemný Jih, jenom připomínám, že dnes společně v Tajemném Jihu pátráme po tom, jestli na Slovanském hradišti v Mikulčicích najdeme i rozhlednu. Co myslíte, je tam rozhledna nebo tam není? Své odpovědi pošlete SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606-703-889, 606-703-889, protože ve hře jsou dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Jestli jsou na Slovanském hradišti v Mikulčicích, najdeme i rozhlednu, to je dnešní soutěžní otázka. Jinak, pokud vám bude přát štěstí, to znamená, že vaši správnou odpověď vybere počítač, můžete se těšit na novou luxusní celoroční finskou saunu, špičkové ochlazení. No a když se podíváte také na www.lázněmikulčice.cz, tak zjistíte, že to top je tam také propojení s lázeňskou kavárnou a venkovním dvorkem, kde na hosty čeká pětihvězdičkově ošetřené pivo Bernard, alko i nealko greb a lehké jídlo včetně čerstvých salátků. www.lázněmikulčice.cz, mrkněte se tam a hlavně pokud chcete ušetřit a chcete získat dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a bonus poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun, tak rozhodně odpovězte na dnešní soutěžní otázku, kdy pátráme potom, jestli na Slovanském hradišti v Mikulčicích najdeme také rozhodnutí. 606-703-889, tady posíláte své odpovědi SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. Najdeme na Slovanském hradišti v Mikulčicích také rozhlednu? Ano nebo ne?
1: Tajemný, tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme našeho posluchače Adama. Áďo, zdravím tě, ahoj.
1: Dobré.
0: Tak, Áďo, prosím tě, já slyším už podle hlasu, ty jsi mladý kluk, kolik ti je?
1: 12 let.
0: A na tu soutěžní, dnešní soutěžní otázku, kdy jsme pátrali po tom, jestli na Slovanském hradišti v Mikulčicích najdeme i rozhlednu, si odpovídal sám, protože jsi to věděl, anebo ti někdo poradil?
1: Taťka mě poradil.
0: Taťka ti poradil, protože taťka chce určitě s mamkou si udělat nějaký hezký víkend, že jo?
1: Mhm.
0: Už tušíš, kam tě šupnou? Jestli k babičce od taťky nebo k babičce od mamky? Ještě nevíš. Ještě nevíš, dobrá. Tak prosím tě, najdeme teda na Slovanském hradišti v Mikulčicích rozhlednu?
1: Jo.
0: Ano.

0: No, to byla správná odpověď, je tam rozhledna. Prosím tě, vaši už tě tam vzali někdy?
1: Ano.
0: Ano, už jsi tam byl. A líbilo se ti tam?
1: Jo.
0: Super, tak dobrá, zdravíme rodiče, měj se zatím krásně, na WhatsApp ti pošleme poukazy, ahoj.
1: Naschledanou.
2: Hezky vychovaný, slušný kluk, tak jen tak dál. Máme rádi takové posluchače, kteří jsou vychovaní. Tak a co se týká toho dnešního dne a vlastně posledního v tomto týdnu, tak dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun, k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun jsou rozdány. No a věřím tomu, že vám nabídneme také něco příští týden, takže určitě poslouchejte po 16. hodině. No a i když to třeba nevyhrál, tak se mrkněte na www.lázněmikulčice.cz, protože tam najdete inspiraci, jak pořádně zrelaxovat.
3: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Taylor Swift nebo taky Silver. A ještě se podívám dopředu a bude taky Macklemore. Ovšem, po téhleté trojce hitů pro dobrou náladu bude řeč na rádiu jich o tom, že bahno, voda a desítky překážek prověří už tuto sobotu ve Lhotce u Zlína malé závodníky. Tak si počkejte na podrobnosti. Rádio.

0: hřiště v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: políčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: 16 hodin 45 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Abychom stihli ještě Kristofy a taky ACDC, tak pojďme za tou pozvánkou. Fotbalové hřiště Velhoce u Zlína bude totiž zítra, tedy v sobotu 18. července, patřit dětskému překážkovému závodu Spartánek 2026. Děti od 4 let až do 14 si vyzkoušejí trať ve stylu Spartan Race s vodou, bahnem, oštěpem, prakem a dalšími překážkami přizpůsobenými věku. Závodit se bude ve třech kategoriích od 800 metrů a 15 překážek pro nejmenší až po zhruba 2,5 kilometru a 37 překážek pro nejstarší děti. Nejmladší závodníci mohou vyrazit s rodiči. Spartánek 2026 Velhoce u Zlína už zítra.
1: V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert Igora Orozoviče do Podivína. Přijďte si vychutnat jedinečný hudební večer plný šanzonu, popu, jazzu i blues v úterý 21. července od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu v Podivíně. Vstupenky pořídíte na SMS ticket. Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na hornácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Hornácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

rádi, že posloucháte rádio Jich, rádio Jižní Moravy, AC/DC, Highway to Hell. A co nás čeká za muziku takhle po 17. Bude Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. Dáme si také slovenské IMT Smile, jejich Pojď se mnou společně s Kalim.

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
4: Pro toho, kdo chce žít.
3: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
4: Pro nás bude nebe na zemi.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň, štíl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
0: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
13: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
14: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelelele. Hej, firmu Klima Styl, lelelelele.
13: www.klimastyle.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Zastávkové jízdní řády si cestující na jihu Moravy nově vyhledají snadněji a o garáže v bývalé cihelně v Brně Řečkovicích se vede spor. Na webu integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje přibyla nová verze zastávkových jízdních řádů. Cestující si díky ní mohou jednoduše vyhledat, stáhnout nebo vytisknout přehled odjezdů z konkrétní zastávky. Novinku ocení hlavně lidé v Břeclavi a Znojmě, kteří o tuto možnost podle vedení kraje žádali. Zastávkové jízdní řády jsou k dispozici také pro příměstské linky v okolí Brna a vybrané linky městské dopravy. Zájemci je najdou na webu integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v sekci jízdní řády. K dispozici tam zůstávají také klasické linkové jízdní řády, které zobrazují odjezdy ze všech zastávek na trase. V Brně Řečkovicích se rozhořel spor o 115 garáží v areálu bývalé cihelny ulice Podpirova. Městská část chce zanedbané území do budoucna proměnit, vlastníkům proto vypověděla nájem pozemků a požaduje odstranění staveb. Část majitelů ale žádá finanční náhradu a tvrdí, že v jiných částech Brna město podobné garáže vykupuje. Radnice namítá, že podle jejího právního názoru na kompenzaci nárok nemají a bezplatné převedení garáží považuje za hospodárný postup. Stížností vlastníků se nyní zabývá brněnský magistrát. Podle něj je ale konečné řešení v pravomoci městské části. Co přesně by po odstranění garáží mělo na místě vzniknout, zatím není jasné. Řidiči na dálnici D2 v Brně musí o víkendu počítat s omezením kvůli stavbě nového mostu na křižovatce s D1. Ode dneška od 8 večer do zítřka do 6 hodin bude uzavřený pás ve směru na Břeclav a doprava povede v protisměru jedním pruhem v každém směru. Modernizace dálničního uzlu za více než 3 miliardy korun má být hotova v listopadu příštího roku.
15: Rád Rádio Jih. Počasí.
12: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Valticích a ve Vlčnově máte aktuálně 32 stupňů Celsia, v Brně a v Napajdlích 31. Zítra bude proměnlivá, občas velká oblačnost. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
13: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme se podívat na silnice v Brně v ulici Otakara Ševčíka u nájezdu na Ostravskou směrem do Černovic. Bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři, tak se připravte na zdržení v koloně. A na Brněnsku za Deblínem směrem do Tišnova havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Šťastnou cestou, ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám posíláme Real to Real.

0: Rádio Jižní Moravy, Olivia Rodrigo, za chvíli slibovaný Denzel Pump It Up, nebo taky Dua Lipa, Don't Start Now. O čem bude řeč na rádiu Jih? Cestující i návštěvníci Slavkova mají nově k dispozici službu, která u autobusového nádraží dlouhodobě chyběla. Jaká to je, to uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu Jih.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pojďme do Slavkova u Brna, protože u autobusového nádraží právě ve Slavkově u Brna začaly sloužit nové veřejné toalety. Jsou bezbariérové a nechybí ani přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi. Ve všední dny budou otevřené od 5:30 ráno do 10:00 večer, o víkendech od 7:00 do 21:00 hodin. Vstup stojí 20 korun a zaplatit lze hotově i bezkontaktně kartou. Město Slavkov u Brna žádá návštěvníky o ohleduplnost, aby nové prostory zůstaly co nejdéle čisté a v dobrém stavu. Tak do Slavkova u Brna samozřejmě zdravíme, držíme pěsti, aby se tak stalo, aby opravdu vydrželi, a posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Jestli přemýšlíte nad tím, že byste dnes vyrazili do letního kina, držte vlnu na jihu, protože vám prozradíme, kde co můžete dnes, tedy v pátek večer, vidět právě v letních kinech. Mezitím na rádiu jich Beyoncé, Andrea Bocelli a nebo Hedevej.
1: Rádio jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
6: Ecocom. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dnešní pozvánky do kin na jihu a jihovýchodě Moravy začneme na rádiu Jih filmy promítanými v letních kinech. Letní kino v Hodoníně nabídne krimikomedii Puberta. Zloděj, lupič, chmaták, podvodník, darebák, gauner, to vše skrývá název zlodějské komedie s hlavním hrdinou Lupinem, který se po propuštění z vězení vrací do rodného města. Sotva se ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány, kteří ho předtím vyměnili za podmíněné tresty, další kšeft. Do karet mu hraje probíhající pandemie, výjimečná situace, v níž neplatí pravidla, jež platila dosud. Lichvář Asasín se spolu s místním skorumpovaným policistou snaží zjistit, kdo v jejich rajonu škodí a vytěžit z toho pro sebe co nejvíc. Lupin zase potřebuje peníze na nový život se svou láskou Tamarou. Postupně se tak zaplétá do spirály lží a absurdních situací. Na Pubertu zajděte dnes do letního kina v Hodoníně ve 21 hodin 15 minut. Letní kino v Kyjově zve dnes v 9 večer na Animák Zootropolis Město zvířat 2 a brněnské letní kino na Rosničce promítne o 9:30 českou komedii Někdo to rád v Plzni. Další pozvánka bude na drama Odysea, které v 19 hodin promítne Kino Morava ve Veselí nad Moravou, Kino v Hustopečích a zlínské multikino Golden Apple Cinema, o 7:30 potom Kino Koruna v Břeclavi a Městské kino v Mikulově. Poslední dnešní pozvánka bude na horor Leviticus. Přesně v 7 večer ho nabídne Kino v Napajdlích. Mějte hezký večer, hezký víkend a Vlasta Macík se na vás těší v pondělí ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kiosk při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Poslouchejte Rádio Jih. Po výzvě moderátorů tipujte a vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Soutěžíme od rána do večera. Více na www.radiojih.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: vyzkoušející modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Podivínský mazec, co to jako je?
5: Neposloucháš? Nevíš!
6: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Na Dyji se dnes nachází až 1,5 tuny uhynulých ryb. Jihomoravský kraj připravuje plán rozvoje do roku 2034 a Břeclavská Charvátská Nová Ves má nový bankomat. Pásmo uhynulých ryb na Dyji sahá až k zámecké Dyji. Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka se u výpusti ze staré Dyje do Dyje nachází odhadem 1,5 tuny mrtvých ryb. Příčinou je podle rybářů nedostatek kyslíku ve vodě, který spotřebovávají synice. Hasiči vodu provzdušňují už od čtvrtka a na místě pracovalo celkem 7 zařízení. Podle místních ale zásah přišel pozdě. U Janohradu pomohl rychlý zásah rybářů a hasičů hodnoty kyslíku dočasně zvýšit. Podle rybářů ale tak vážnou situaci v místě dosud nezažili. V zámecké Dyji a Rédii budou během dne odstraňovat ryby, které v posledních dnech uhynuly. Povodí Moravy zároveň manipuluje se stavidlem a v místě nechá instalovat nornou stěnu, která zachytává nečistoty na hladině. Jihomoravský kraj začal připravovat novou strategii rozvoje pro období let 2028 až 2034. Dokument má určit hlavní priority regionu a reagovat na změny v demografii, klimatu, energetice, bezpečnosti nebo nových technologiích. Zaměří se také na dopravu, zdravotnictví, sociální služby, dostupnost bydlení a rozdílné potřeby jednotlivých částí kraje. Na jeho přípravě se budou podílet odborníci, univerzity, města, obce i krajské organizace. Tematické pracovní skupiny začnou pracovat na podzim. Hotová strategie by měla být do konce příštího roku. Obyvatelům Charvátské Nové Vsi už slouží nový bankomat v budově pobočky knihovny na Lednické ulici. Město tím vyhovilo dlouhodobému přání místních lidí. Dohodu se podařilo uzavřít s komerční bankou, které má Břeclav svůj účet. Bankomat je zabudován do hlavních vchodových dveří a proto bude dostupný nepřetržitě i během plánované rekonstrukce budovy. Kvůli jeho instalaci musel vstup projít stavebními úpravami, aby splnil bezpečnostní požadavky banky. Kromě výběru hotovosti nabídne i další služby, například vklady, správu platebních karet, placení složenek nebo dobíjení kreditu.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Dnes večera v noci oblačno až polojasno, mohou se objevit přehánky, noční teplota 19 až 16, zítra proměnlivá oblačnost, lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Na jihu Moravy naměříme až 29 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 28.

0: pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí

0: Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských Bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských Bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravo, další prázdninový pátek běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě převážně oblačno a doznívající přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. V sobotu pak proměnlivá oblačnost a lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Si ho přejeme parádní prázdninový víkend. Užívejte a zůstaňte si Hem.

0: parádní páteční večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i 17.7. zůstáváte na vlnách Rádia Jih. No a my se dnes hned z kraje večera vypravíme do Vyškovské zoo, kde slaví nový zvířecí přírůstek. Podrobnosti k tématu a pozvánku do Vyškovské zoo už za moment. Tak zůstaňte s námi a užívejte páteční večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17. červencový, jinak páteční večer, trávíte si Hem. No a jak jsem se zmínil před chviličkou, tak ve Vyškovské zoo slaví nový přírůstek. Jedná se znovu o mládě skotu Vatusy, které mohou návštěvníci vidět i ve výběhu. První stelátek se narodil už v červnu a platí, že obě mláďata už mohou návštěvníci společně potkat právě ve výběhu. Tak se za nimi vyražte podívat. Vyškovský zoopark s dinoparkem jsou otevřeny denně, včetně víkendů, od 9. do 18. hodiny. Pátek v běhu, počasí pekelné, tak se pojďme osvěžit další porcí hitů pro dobrou náladu. Ze studia vám přejeme parádní páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je to tak, Moravo, 17. červencový večer na jihu, no a platí, že v Šachvicích dneškem odstartovali letošní hody. Do Šachvic smrkneme už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště!

0: třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 17. červencový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu, pátek je v běhu, no a tento víkend patří letošním hodům i v Šakvicích. Tam vše odstartovalo už dnes, má je vztyčena a úderem 20. hodiny odpálí předhodovou diskotéku. V sobotu pak nebudou chybět vyhrávky a zvaní po dědině nebo hodová zábava se sokolkou. V neděli vše vyvrcholí mší, průvodem a odpolední a večerní hodovou zábavou. Tedy hody v Šakvicích o tomto víkendu, tak si to tam parádně užijte. Z Hodoní na pozdrav i Šakvicím a k tomu další songy pro lepší náladu. Pojďme do nich. Krásný páteční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17. červenec, pátek, 7. měsíc roku v běhu a startuje další prázdninový víkend. My na jihu každopádně celý dnešek slavíme jmeniny všech moravských Martinek. No a zítra v sobotu Drahomír a Drahomíra oslaví své jmeniny. Takže na Drahušky a Drahoše nezapomeňte. My ze studia gratulujeme a vy všichni dnes, zítra celý víkend slavte, co se dá. Je tu páteční noc, tak si vylaďte nejlepšími songy jihu pro dobrou náladu. Jsme Rádio Jicha, zůstáváme s váma. Parádní páteční finále Moravo.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Moravo, další prázdninový pátek běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě převážně oblačno a doznívající přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. V sobotu pak proměnlivá oblačnost a lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Si ho přejeme parádní prázdninový víkend. Užívejte a zůstaňte si Hem.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: letiště v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i nový.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101,4.

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

bez nocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak.

0: 5. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

0: parte Rádia Jih.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Studio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.